0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
2: No jo, ale co s tím budeme dělat?
1: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
3: Ne, to je naše vlastní pračka.
2: No, vy nemáte svoji pračku?
1: Ne, nemám.
2: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
1: A jak se v tom pere?
3: Dobře.
2: No, se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno, tu do špajsky uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny, a spídá. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
2: Ty první světová skupino. To by ses musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája, chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění, špinavé, nechá, hotové, no, vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino, jak před infarktem tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
2: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
1: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
2: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
1: Ale...
2: Jak se jmenujete?
1: Plha, já ještě nejsem definitivně...
2: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pane Junek, mistře. Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to?
3: Pani, já jsem akademický malý, já žádný prdýlky nespravuju.
2: Pane, kdo vám to udělal? Spravit Anděličkovi prdýlku, no tak.
3: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký Anděličky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Vše pro bagr,
10: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Podle kritiků by ale snížení o zhruba 715 korun měsíčně mohlo znamenat, že živnostníci budou do budoucna pobírat o 1500 korun měsíčně nižší penzi od státu. Navíc by mohlo znamenat výpadek příjmů státu na důchody až 3,5 miliardy korun ročně. Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpykává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Feri od května 2024. Žádost podal po odpykání poloviny trestu. Slovenská policie od pondělního rána zasahuje kvůli podezření z podvodu s evropskými fondy. Škoda v kauze, o které informoval server Aktuality.sk, dosahuje podle policie bezmála 863 tisíc eur. Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas už jistým vítězem skupiny odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude opět slunečno, jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty opět o něco výš, 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici číslo 13 u obce Pertoltice máme hlášenou nehodu náklaďáku, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci! Sluneční a teplý úterní ráno vám přeje Honza,
7: Anabel
1: a Zuzka.
6: 6:02, jsi byla nějaká rychlá.
1: No, já jsem nějak předčasně dneska začala.
6: Dobře, tak předčasný úterní ráno, 6:02, úterý 26. května. Já doufám, holky, že jste dospali víkend.
1: No, rozhodně.
7: Každopádně. Příštím životě.
6: Takže evidentně dneska začínáme velice pozitivně naladěný.
7: Ale jo, tak my už jsme se zvykli, bych tak řekla.
1: Rezignace totální.
6: Já to chápu, ono to vstávání čím dál tím dřív, že jo, ta šestá se furt posouvá někam, člověk jak stárne.
1: Dneska zprávy byly rozhodně dřív teda.
6: Hele, ale zase to má výhodu, že až tady nebudem pracovat a budem v důchodu, tak budem už před šestou u Lidlu. To si myslím, že je úplně super s tímhle tím tempem.
7: Myslíš, že se dožijeme důchodu?
1: Když otevírá Lidlo v 7 nebo 8. Jo? Super.
6: Když jsou akce, musíš počkat. No nic, tak přátelé, hezký ráno. Dáme si muziku. Bon Jovi, It's My Life, to je můj život.

0: Demons are girls' best friend. Démoni jsou nejlepší kamarádi našich holek.
1: No, tam mají překlep, tam má být diamant, ne démon.
0: No, diamanty jsou ty původní, že jo? Diamond. To zpívala ta, no, jak jí foukalo to metro, tu sukni
1: Marilyn
0: nahoru. Ano, Marilyn Manson, Monroe teda. Každopádně tohle byly Powerwolf, 10 minut po 6 ráno, a protože je po 6, tak při úterku pojďme si zase říct, co vám dneska budeme celý ráno nádherně rozdávat.
1: Ano, jsou to opět lístky do Brna, přátelé. A to na, řekneš to od zíku?
0: Pobavilo to Brno, nevím proč. Víš, my máme jako chemii, se tak jako doplňujeme.
1: My se velmi doplňujeme.
0: Ty něco řekneš, já se zasměju, já něco řeknu, ty odejdeš.
1: Já se zasměju.
0: Jo, nebo tak. Tři sestry.
1: Nesmíš se tak blbě.
0: Neřeknu to jindy až. Hele, Tři sestry Open Air Tour přijede do Brna 30. května, což je teda sobota, říkali
1: je
0: jsme včera.
1: Je to tuto sobotu, přesně tak.
0: A jsou tam dokonce hosté, mají dvě kapely. Jedno je kapela Degradace a jedno jsou teda Ečka, nebo EEčka. Já do dneška nevím, někdo to říká tak, někdo tak, taky některý kamarádi říkají EE. Sama kapela,
1: je to EE. Nech to bejt, fuje to, EE.
0: Takže pokud chcete na fuje to, tak si napište lístky.
1: Ano, přesně tak, napište nám na Messenger, ať už Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: Ty jsi to řekla tak krásně, no, fakt jako to cítím, to napojení. Víš,
1: já
0: tady,
1: taky. Já jsem na tebe velmi napojená.
0: Tak jdem dál. Citron, rok, rok, rok na Rock Rádiu.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Máme 6 hodin, skoro 18 minut, dneska je úterý 26. května, pojďme se podívat, kdo slaví. Svátečník je mi dneska Filip, případně Filipa, anebo Filipína.
2: Filipína, to je dobrý jméno.
1: Filipína je super jméno, že to se tak jako vygraduje, tak kdybyste někdo chtěli pomenovat svoji novorozenou dceru, nebo ji třeba přejmenovat, co na tom, že je 15, ona to pochopí, tak jí dejte jméno Filipína. Přejeme všechno nejlepší. Jinak dneska 41 let slaví český performer, provokatér Kazma.
2: Kazma Kazmič. A ten nějak úplně zmizel z povrchu zemského v posledním.
1: No, natočil film, viděl prachy a
2: zmizel.
1: To teďka třeba připravuje něco novýho. Mně se líbí, jak se tvoří takový ty moderní hlášky typu, že za to může Kazma. Víš, jak se dřív říkalo něco, tak teďka za všechno může Kazma. Pořád čekám, jestli někde zase nevyskočí.
2: Já miluju teda jeho prostřeno, jako to je za mě jako nejlepší jeho počin. Bylo jako falešní prostřeno, to bylo skvělý.
1: Tak zdravíme Kazmu, přejem všechno nejlepší, jinak má třeba na rozky taky třeba Vítězslav Nezval, to je zase moje parketa, český básník, spisovatel. Pojďme na muzikanty. 54 let slaví anglický bubeník Ellen White, spojený s kapelou Oasis. To by bylo tak krásný, kdyby přijeli. Já bych na ně šel teda.
2: Šli bychom spolu.
1: Určitě. To první dne, jako opravdu,
2: já bych šel. Jako fakt, já bych šel taky.
1: A tak říkám, jsme napojený, ta chemie úplně to tady z nás stříká. 62 let slaví americký kytarista, zpěvák a skladatel, nesmyslně dobře vypadající pán Lenny Kravitz.

0: Jako je pravda, že on teda vypadá neuvěřitelně.
1: Ve svém věku?
0: Jakože já to nechápu. Je to jako jestli podepsal smlouvu s ďáblem, nebo co se děje, ale připadám si vedle něho jako stará zmuchlaná paní vždycky, že vidím.
1: Vypadá naprosto dokonale. Teď mimochodem 27. května vyjde PC hra a na konzole hra 007 First Light s agentem Jamesem Bondem a hlavního záporáka tam hraje Lenny Kravitz. Zahrál se ve videohře.
0: Záporáka, takový černý anděl.
1: No, je nádherný.
0: Je krásný.
1: No, 80 let by oslavil britský...
0: A on bude trpaslík, asi si myslím.
1: Ne, to nevím. Už mi to dohrálo, vidíš to. 80 let by oslavil britský multiinstrumentalista, kytarista a producent Mick Ronson, spojený s Davidem Bowiem. Takže posíláme gratulace, přejeme všechno nejlepší.
0: Happy birthday.

0: lituju.
1: A my se jdeme podívat na to, jak Lenimu na jednom koncertě vypad pytel z kalhot a vy si užijte hezký ráno. Za chvíli jsme zpátky z Limp Bizkit a Behind Blue Eyes.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusunový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Eclipse a jejich Vivala Victoria na Rock Radio minutku a půl po půl sedmí. Sláva vítězství, sláva Zuzce. Zuzko, máš připravený zprávy, dáš si je nebo...
1: To je dobrá otázka, takhle po ránu, doufejme, že ano.
0: Tak polkni tady vajíčko, nebo co tam máš, a dobrou chuť a jdem na to.
2: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
3: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
2: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Senát si dnes podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. Kromě současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila na shromáždění k přítomným promluví i prezident Petr Pavel. U španělského občana, který byl v Madridu umístěný do karantény po vylodění z výletní lodi, potvrdil

0: Byly testy hantavirus. Podle agentur AFP a Reuters to v pondělí oznámilo španělské ministerstvo zdravotnictví. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska nás čeká opět horko, nejvyšší teploty do 32 stupňů Celsia a k tomu bude celý den slunečno.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D4 opatrně ve směru na Prahu na 56. a půltém kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a levým pruhem neprojedete na D1 ve směru na Prahu kvůli nehodě v zúžení na 115. kilometru.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Zuzko, díky, no tak podle počasí to vypadá, že nás nečeká ani déšť a už vůbec ne nad řekou Sena, protože ta je francouzská, tak si to dáme aspoň od komunálu. Déšť nad Senou.

0: Komunál, Dešť nad scénou, loňská, vlastně už předloňská novinka, 6 hodin a 38 minut na Rock Rádiu. Přátelé, když řeknu Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor, tak se vám logicky vybaví jedno.
1: Kapely.
0: Taky. A to, že hrajou na festivalu Rock In.
2: Je to tak, tohle složení tuším bude tento pátek v Plzni, kde moderuje Kamil a my vám právě na tuhle zastávku rozdáváme 10 lupenů. Opět po vás chceme, abyste se vyfotili s vaší partičkou a poslali nám to na e-mail studio@rokovyradio.cz. Pamatuju si to už dobře?
0: Pamatuješ si to správně?
2: Yes, moje paměť se zpamatovala, je to dobrý.
0: Tenhle e-mail je pro vás otevřený do čtvrtka 28. května, čili do tohodle, do 15 hodin, pak to uzavřeme a potom v pátek tady v rokovém rozjezdu ráno zase budeme volat jednomu šťastlivci, kterýmu těch 10 lupenů dáme.
2: No a kdo to má do Plzně daleko, tak může vyrazit v sobotu do Jaroměře, kde máme hned den poté další zastávku Rokinu.
0: Kde pro změnu budeš moderovat ty?
2: Je to tak.
0: Takže přátelé, slyšeli jste slovo boží, pište si, foťte se.
2: A na sociálních sítích už za chviličku Zuzka bude vykopávat krásný videjko z tohohle sobotního Rokinu a s pozvánkou na další Rokiny, takže následujte, ať vám nic neuteče.
0: Kdybyste váhali, mrkněte na to, ať víte.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Za chvíli se vrátíme s další slušnou muzikou. Něco ze zahraniční zahrádky budou Foo Fighters a The Pretender.
3: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve Under Armour makes you better.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
10: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 7:09, pojďme na Zuzanku.
2: V Itálii jedna žena vylákala ze své bývalé kolegyně peníze a to tak, že nejdřív tvrdila, že má dceru, která leží v nemocnici, je na tom špatně, potřebuje drahou léčbu. Potom předala tvrzení, že její dcera, která leží v nemocnici, je těhotná a že předčasně porodila a nakonec ta dcera dokonce zemřela. A na to všechno ta žena jakoby od kolegyně vybírala peníze, hele, potřebuji na pohřeb, potřebuji se starat o předčasně narozenýho vnuka, tak podobně. A všechno dokládala AI fotografiema. Posílala tý bývalý kolegyně prostě, hele, koukej, pohřeb, hrůza, tyjo, tolik peněz to stál, hele, můj vnuk
3: a
2: předčasně
3: vůbec
2: narozený.
3: A neměla, předpokládám.
2: Dceru měla, což je úplně jako bizar, že si o ní vymyslela, že jako je nemocná a nakonec, že umřela.
3: Tak to je hodně velký bizárek.
2: No, nakonec se na to přišlo, protože už to té kolegyně samozřejmě přišlo divný, že se jí dějou takovýhle šílený věci.
1: Teď mohla ještě říct, hele, dcera vstala z mrtvejch. Já už jsem jí vyhodila všechny věci, potřebuji koupit.
2: Ještě mám druhou dceru a třetí.
3: Já jsem zrovna včera koukala na Netflixu právě na nějaký dokument o americkým hráči nějakého toho rugby, nebo co to tam jedou za tyhle city. A ten měl prosím vás přítelkyni, která vůbec neexistovala a byl to chlap, který jakoby si hrál tyjo, asi roka půl na jeho přítelkyně a pak, aby to ukončil, tak mu napsal, že umřel. A tady tenhle ten teda tam celý jako postavil kariéru, jakože, hele, já jsem odehrál tady tu sezónu, protože mi umřela babička a hodinu na to mi umřela přítelkyně. Ale ono to bylo celý vymyšlený, protože to byl tlustej, obrovský chlap a on si hrál úplně na jako jinýho, pak se to celý provalilo, byl to skandál jak blázen, no. Takže děje se to, děje se.
1: Já bych to shrnul velice moudrým lidovým příslovím, hloupej, kdo dává, hloupější, kdo nebere.
3: No, proto já nikomu nic nedávám.
1: Já bych si vždycky vzal, když někdo natáhne.
3: Já jenom beru, já nedávám.
1: Dávej, ber, to si nedáme. Díky, Zuzko, Franta Savula, Stíny na duši.

0: Franta Sahula a Stíny na duši na Rock Rádiu 3 minuty před 7 hodinou raní.
1: Máš nějaké stíny na duši?
0: Stíny ne, ale namaloval bych se třeba. Nemáš nějaký šminky, že bych jako pocit, že chci být dneska hezký?
1: Rtěnku ti můžu půjčit.
0: To už je moc zase, ne?
1: Tak nejezdíš metrem na rozdíl ode mě, takže by to mohlo projít jako v autě, protože ten divný pán plešatý má rtěnku. Ty pohledy.
0: Jako občas, když jezdím metrem, tak teda tam nevidím moc pány s rtěnkou, za to tam vidím třeba pány, který vylezli z popelnice zrovna moc nevoněj nebo tak, nebo jo, už tam jezdí třeba týden.
1: Těch je tam spoustu, v 5 ráno mohla bych o tom vyprávět.
0: Pokud nás posloucháte v metru, přátelé, tak přejeme hezký ráno.
1: Zdravíme do metra, pojďme na zprávy.
2: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Ministr školství Robert Plaga zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a taky technické potíže. Plaga to řekl po jednání s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Český ministr zahraničí Petr Macinka tento týden na návštěvě Spojených států promluví na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. Sejde se taky s generálním tajemníkem OSN nebo se svými protějšky z Číny, Pákistánu, Azerbajdžánu a Bahrajnu. V Británii padl teplotní rekord pro měsíc květen, když v Londýně teplota vystoupala na 34,8 stupně Celsia. Už neděle přitom byla při současné vlně veder nejteplejším dnem 5. měsíce roku za 79 let. Hranici 30 stupňů teplota v celé Británii poprvé překročila v sobotu. Stalo se tak nejdřív v kalendářním roce od roku 1952. Do grandslamového turnaje Roland Garros dnes vstoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou ve francouzské metropoli Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Fruvirtová a Vít Kopřiva.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude celý den jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty budou hodně vysoko, 27 až 32 stupňů Celsia.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Rock Radio. Doprava.
10: Na D1 stále opatrně ve směru na Prahu, na 116. kilometru se řeší nehoda, auto tam narazilo do značení. Na D4 se boural taky ve směru na Prahu, na 56.5 kilometru, tam se srazil nákladák s osobákem a je neprůjezdný pravý jízdní pruh.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
9: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať dneska někomu pošlete peníze na pohřeb, vám přeje Honza.
1: Anabel.
10: A Zuzka.
0: Necelý 3 minuty po 7. Teda Zuzko, ty jsi zase rychlá. Ty máš dneska nějaký rychlej den?
10: Ne, já tak si mi asi rychle za sebou všechno.
1: A jakože má říkat Zuzka.
0: Honza.
1: Anabel.
0: Čověče, nevím, jak dlouho bude trvat, než řekneme, že rozdáváme lístky do Brna. Asi dlouho.
10: Brno.
0: Tři sestry. 30. května v sobotu rozdáváme 2 lupeny. Napište si do Messengeru nebo do vzkazníku na Instagramu, připište telefonní číslo, rozdáváme 8:30.
1: Ale ty, jaký jsi rychlej, no tak teď už nezbývá,
0: než
1: pustit nějakou metaliku.
9: Rock Radio.

0: 7 hodin 12 minut dohrávají Europe na Rock Radio a song Cherokee, pecka, která to nebyla náhodou, protože je z desky, která vyšla týhletý švédský kapele 26. května roku 1986, to mi byl jeden rok, to je hrozný.
1: To znamená přesně před 40 lety.
0: Ano, přesně před 40 lety vyšla jejich asi nejlegendárnější deska, která jim otevřela dveře do celého světa, a to deska The Final Countdown. Já jenom, abyste věděli, to je tenhle ten song, podle kterého je celá deska pomenovaná. Kdo to hraje, si myslím.
1: To jsi nahrával ty?
0: Ne.
1: Pěkná verzia, co mi páčí.
0: To dělal Kamil, který k tomu nahráli podcast.
1: Ano, přátelé, my jsme vás chtěli pozvat k poslechu podcastu. Kamil jako vždy rozebral tuto desku, to úplně na chlup takzvaně. A vy si to budete moct poslechnout už dneska odpoledne v podcastech na našem webu www.rockviradio.cz, na Spotify a dalších streamovacích platformách.
0: Bude to znít takhle.
1: To je krásná verze,
0: tak
1: pěknou si vybral.
0: Já bych to pošel celý, ale to bohužel nemůžem. Takže si možná natočím nějakou vlastní. Takže si pusťte podcast Kamilovej s deskou Final Countdown a my vám teďka pustíme zase nějakou muziku Limetal na Rock Radio se songem Mayday.

0: Green Day, When I Come Around, když se udělám dokola v 7 hodin a 20 minut na Rock Rádiu. Dneska je úterý 26.
1: Já myslím, že bychom
0: května.
1: Měli mít pořad s lekcí angličtiny, my dva.
0: Já bych potřeboval něco takového. Založíme něco takového, aby nám zase nějaký děti psali. Ale to bylo špatně. Dneska je Mezinárodní den zrzek, zrzavých lidí. Mm-hmm. Znáš takový ty fóry samozřejmě, že...
1: Aha,
0: no to taky, ale že nemají duši. Nebo že takový to zrzavá střecha, mokrej sklep, hodně plísní potřeba vystříkat a tak dále.
1: To jsem slyšela, když jsem se loni na chvilku obarvila na zrzavo, pak jsem se s radostí
0: zase
1: vrátila
0: blond, zpátky.
1: Abych nemusela poslouchat tyhle přiblblý vtipy.
0: Ku podivu,
1: jinak moje máma je zrzavá, ale
0: fakt?
1: Barví se henou celý život, ano.
0: No tak vidíš to, tak to máš v podstatě doma. Hele, spousta rockerů tohle chtěla mít doma. Třeba David Bowie, že ten sám, když byl jako Ziggy Stardust, svoje alter ego, když měl, tak to bylo zrzavý, že jo? Jeho první žena strašně často nosila zrzavý vlasy. Axl Rose má údajně zrzavý geny a sám prostě taky je hodně na zrzky. Mick Jagger měl manželky, který hodně experimentovali se zrzavou barvou vlasů. No a Ozzy Osbourne, že jeho žena Sharon celý život má červenou nebo zrzavou hlavu, tak ta taky by patřila k těmhle těm dámám. Mm. A já jsem hledal, jestli na nejdu nějaký for, protože Zuzka tady požadovala, abych řekl nějaký vtip o zrskách a našel jsem vtip o blondýnách. Že ty zrsky nic
1: tak
0: moc
1: dík,
0: jako...
1: Tak pojď.
0: Ale možná proto, že jste teďka obě takový jako světlejší. Tohle se mi docela líbil. Blondýna se chlubí druhé, že potkala kouzelného dědečka, který slíbil splnit přání. A co ti nabít, ptá se druhá. Buď výtečnou paměť, nebo velký poprsí. No a co jsi vybrala? Já už ani nevím.
1: Tak to je vyložení vtip o mě. Díky.
0: Takže tady o tobě. Takže nevadí. Krásný den všem zrskám, kdybyste někdo byla zrzavá rockerka, tak klidně pošlete nějakou fotku, my ji ohodnotíme samozřejmě v komentářích.
1: Honzovi do inboxu, prosím vás, nás to s Zuzkou nezajímá. Děkujeme, za chvilku Mr. Big.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolith ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes,
5: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
5: CZ.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Mr. Big a jich Shine na Rock Rádiu 7 hodin a 29, skoro 30 minut, čili máme před půl osmou. Zuzka má pro vás připravený rychlej přehled zpráv.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Senát si v podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. Kromě současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila na shromáždění k přítomným promluví i prezident Petr Pavel. U španělského občana, který byl v Madridu umístěný do karantény po vylodění z výletní lodi, potvrdili testy hantavirus. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes nás čeká opět tropické počasí. Bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 směr Praha na exitu číslo 9 na sjezdu se srazily dva osobáky. V Praze se řeší nehoda na Evropské ulici, kousek od metra Davidská, tam se srazily dvě auta. A na Pražském okruhu se bouralo ve směru k D1 na 24. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzánko, díky, jedeme dál. Teď už Sabatoni a Soldier of Heaven.

0: Foreigner, Say You Will na Rock Rádiu v 7 hodin a 39 minut. Je úterý 26. května, svátek dneska slaví všechny zrsky. My jsme říkali, že Ozzy Osbourne ten měl celý život doma a teď tý zrsce Sharon zemřel. No a Sharon se rozhodla, že to tak nenechá a že by bylo fajn, kdyby Ozzy ho zase nějakým způsobem oživila.
1: Ježiši Kriste, to zní jak z nějakého hororu, jak to dopadlo?
0: Dopadlo to tak, že z Ozzyho zřejmě bude avatar. Nebude to model jako ABBA nebo Kysáci, který to budou prodávat jako show, ale normálně bude Ozzy někde zavřený jako takový pseudohologram v nějaký krabici. A ty si s tím budeš moci jít popovídat, zřejmě za nějaký peníze.
1: Ty krás, a Sharon ho bude mít doma v tom boxu mezi tím, když nebude zrovna na turné, nebo
0: já si myslím, že jí možná jednoho darujou jako. Jo. Nicméně fakt bude vypadat jako Ozzy, bude to jeho avatar, bude mluvit jako Ozzy, prej se bude hýbat jako Ozzy. A ty si s ním popovídáš a on ti bude odpovídat svým názorem. Tak jak by to normálně řekl, takže to bude samý fuck off a tak.
1: A šel bys za ním takhle?
0: Tyjo, za $15, za $20, za $30 zaplatit, já nevím, asi ne jako povídat si s počítačem.
1: Máš dvě kafe, to je v pohodě.
0: Počkej, $30, fakt?
1: No tak, dobře, tak 30x.
0: To je skoro litr.
1: Večeře, dobře. No,
0: dvě večeře.
1: Hele, za dvě večeře asi nějak. Dvě taky lacnější večeře.
0: Ale je to rozhodně zajímavý a myslím si, že nás tyhle ty věci ještě čekají, že čím dál tím víc těch mrtvých umělců se bude oživovat pomocí různých hologramů, který pak na nás budou mluvit a koukat a reagovat. Ale nevím, jestli je to vlastně fajn nebo není, protože furt to není ten člověk, že jo?
1: No není, no.
0: Není to jeho vědomí.
1: Ale je to divná doba, tomu nerozumím, já už jsem prostě trapnej mileniál, který vůbec nestíhá tu dobu, jak to jde rychle, takže...
0: Ale zároveň s tou dobou žije a bez ní by se to nedokázal představit.
1: No tak jasně, tak žijeme v tom, plaveme v tom.
0: Tak. Tak přátelé, těšte se, že třeba, protože Sharon slíbila, že Ozzy ho vyveze po celém světě, tak třeba přijde plechovej Ozzy i k nám.
1: To je dost vás to, že jsi někam vyvez.
0: Tak, já jsem si vždycky myslel, že až přijde ten Terminátor a řekne...
1: Nebo já tě taky I'm nechám back. Udělat, až umřeš.
0: Já bych potřeboval, bys to udělal předtím, než umřeš. Uvidíme, jestli se Ozzy vrátí jednou jenom takhle, nebo třeba jako Terminátor a všechny nás tady ovládne. No nic, tak za chvíli Škvoři a Milionu hvězd se ptáš.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
12: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Odplouvám kránu, na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Ladíte Rock Radio, rockový rozjezd a Darkness se ptají, is it just me? Jsem to jenom já, kapela, která se jmenuje Temnota.
1: Nejsi to jenom ty, já očekávám Marcelovi motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Radka Rebroša z Rožnova pod Radoštěm pozná každý. No upřímně, kolik znáte borců, co se oblečou do valašského lidového kroja a usednou nikoliv na koně, ale na skútra a projíždějí se valachama tam a zpět a ze zpět zase tam. Tedy není to pořád, ale tento týden tomu tak bude. Důvodem je tradiční 15. sraz příznivců skútrů všech značek i objemů s názvem Po Valašsku na skútru, který Radek pořádá. A že se jedná o opravdu velkou akci, byť jsou na ní hojně zastoupeny i malé skútry, o tom nejlépe svědčí mezinárodní skladba návštěvníků od Slováku přes Poláky, Italy, Rakušany, Bulhary, Severany, Němce až po tuzemské rajdry, což má logiku, když je to tuzemský sraz. A na co se na Valachách od čtvrtka do neděle těšit? No přeci na všechno, co znáte z každého jiného srazu. Výjížďky, soutěže, koncerty kapel, trial show, drum show, prostě klasika, i když malou výjimku, přeci jen skutražské Valachy mají. Nezná minimotorkářský sraz, kde by krom jiného hrála poctivá cymbálovka. Na druhé straně uznejte, být na Valachách bez cymbálu, to je blbost. Stejně jako kdyby tam nebyl krapíteček bílé ohnivé vody. Ale fakt jen, co by se stonožce do palců vešlo. K tomu valašské frgále, klobásky, žinčica, Po Valašsku na skutru je i není obyčejný motorkářský sraz. Což nejlépe poznají všichni ti, kteří od tohoto čtvrtka do neděle do Rožnova pod Radoštěm dorazí.
2: Rock Radio. Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Motorhead a jich Overkill na Rock Rádiu v 7 hodin a 58 minut. Za chvíli 8. hodina budeme pokračovat v naší krasojízdě se naší Zuzkou, ta nám řekne, co je novýho.
1: Ano. A tak. Ty doufejme, neutečeš, protože Honza zahlíd na chodbě modelku a vypadal, že odejde každou chvilku.
0: Takže... Já se jdu teďka opláchnout si pod paží na záchod a uvidíme.
1: Já si jdu dělat kávu, protože jsem stará klišová. Tak pa.
0: Hezký ráno.
2: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Happy Sport!
3: Půjčovna a Service Call.
5: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
10: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Podle kritiků by ale snížení o zhruba 715 korun měsíčně mohlo znamenat, že živnostníci budou do budoucna pobírat o 1500 korun měsíčně nižší penzi od státu. Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Feri od května 2024 a žádost podal po odpykání poloviny trestu. Slovenská policie od pondělního rána zasahuje kvůli podezření z podvodu s evropskými fondy. Škoda v kauze, o které informoval server Aktuality.sk, dosahuje podle policie bezmála 863 tisíc eur. Akce protikorupční jednotky úřadu boje proti organizovanému zločinu nese krycí název Aurelia a cílí na firmu, která čelí podezření, že unijní fondy čerpala na základě falešného projektu inovace výrobního procesu. Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin na 20 minut.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes nás opět čeká horko, nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 32 stupni Celsia a k tomu bude celý den slunečno.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D5 se pozor ve směru na Rozvadov u Plzně. Na 1,80 kilometru máme hlášenou nehodu dodávky s osobákem a bouralo se taky na D11 ve směru na Prahu na 16. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Pěkný úterní ráno nejenom všem zrskám, ale i blondýnkám a ostatním. Přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 3 minuty po 8 v úterý 26. května.
4: Hele, já chci říct, že ty si chtěl říct pranostiku, která prej byla blbá, tak to mě zaujalo, protože si neřek. Tak řekneš nám ji teď?
3: Dobře. Na svatého Filipa tráva už rozkvétá.
4: Ježíši, tak to bylo hodně trapná, to jsem teda, jako čekal jsem, že to bude blbý, ale až takhle blbý, to se mě i překvapil, čověče.
3: Tak já doufám, že to narovnáme už po půl devátý tím, že někomu rozdáme další dva lupeny na Tři sestry Open Air na tuhle sobotu 30. května a to do Brna, no ano. Takže vlastně nenarovnáme.
4: No, bohužel jsem moc nenapravil, tak si radši něco pustíme. Rammstein, Amerikou!
0: Rock Radio.

0: Je 8 hodin, 11 minut, Tania dohrála na Rock Rádiu svou loňskou pecku single Nostalgie, který tu byl sice trošku náhodou, ale vlastně nebyl náhodou, protože Tania tímhletím singlem trošičku ohlásila svůj návrat na prkna, který znamenají Přijet ráno v 5, protože 19. června vydá album, nebo mini-album, EPčko, jak dneska říkají mladí, ano. Protože je tam jenom 6 pecek v uvozovkách, jenom tohle je jedna z nich, a to EPčko se jmenuje Plamen.
1: No tak to zní velmi... Jak to říct?
0: Ty se zasekla...
1: jako plameňák, nezní to velmi hot.
0: Co ty jako zpěvačka říkáš na to, když prostě po nějaký době někdo, kdo trošku jako třeba zmizí z té scény, tak pak se chce vrátit najednou z ničeho nic a vydá novou desku a novou pecku a je to všechno zase skvělý.
1: Když budu skeptická, většinou těm lidem docházejí prachy, ale... Ale jinak samozřejmě já si myslím, že hudebníci můžou vystupovat do 120 let, což Mick Jagger a další dokazují dnes a denně, že to je prostě možný. Dokud tu energii máš, tak to dávej těm lidem. A když ty fanoušky máš, tak jim to dávej dvojnásob.
0: A hlavně proto, že máš energii a že tě to baví. A to s těma penězma vůbec není pravda. Vůbec. Zdravíme kapelu Lucie. Jedem dál. Rasmus in the Shadows na Rock Radio.

0: Dreams od Van Halen na Rock Rádiu v dnešním rokovém rozjezdu. Máme 21 minut po 8, je úterý, zítra bude středa, u Kamila zase bude hudební svátek, budeme si povídat o muzice, ale tentokrát to bude zase trošku zadním vchodem. Já si teďka musím dát pozor, abych nebyl zase, abych to nepoplet nějak, aby pak mi zase paní Květa z Osoblahy nenapsala, že jsem prase. Nicméně zítra přijde na rozhovor Jirka Daron, což je pořadatel Metal Festu, pořadatel Masters of Rock, český bůh, který zná všechny ty zahraniční metalové a rockové kapely a zve je sem k nám na festiáky.
1: Přesně tak, takže laďte v 9 hodin ráno Rock Radio, dozvíte se spoustu zajímavostí. Kamil, jako vždy našeho hvězdního hosta, vyspovídá do morku kostí, takže se máte na co těšit. A kdybyste to, nedej bože, nestíhali, měli nějaké rodinné důvody, snídaní nebo něco důležitějšího, tak se nebojte, protože ještě ten den to najdete na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rockoviradio.cz.
0: Už zítra. A za chvíli Aleš Brichta a budeme rejdit.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu.
6: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
7: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
9: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz

Aleš Brichta zpívá, že dneska budeme rejdit a budeme šmejdit minutu a půl před půl devátou v úterý. Aleš Brichta zpívá, že dneska budeme rejdit a budeme šmejdit minutu a půl před půl devátou v úterním rokovém rozjezdu.

0: Ne, ale... asi mohla být milionářka, tyjo, takhle za rohem to
1: ale
0: bylo.
1: Já bych jako se chtěla omluvit, jo, to není, že bych nepřála Čechům, ale já to mám jako tak vymyšlený, že když vyhraju Češi a já vsadím na Nory, tak budu ráda za to, že vyhráli jako Norové, ale když vyhraju Norové, tak budu ráda za to, že jsem vyhrála i já jako.
0: No to chápu, no, teď to dává naprosto smysl,
1: že jo,
0: ale hlavně
1: myslím.
0: Tak když jako to sleduješ a rozumíš tomu, tak je jasný, že si vsadíš na to, co má větší pravděpodobnost, takže za mě to dává smysl.
2: Děkuju. Je to v pořádku, děkuju. Já vím, že byste prodali i svoji babičku, tak pojďme na hokej.
0: Ale jenom na orgány.
3: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
1: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut. To už budou reprezentanti vědět, jestli ještě můžou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1 vystřídalo se stejným počtem 13 bodů Norsko, které bude od 12 hodin a 20 minut hrát s Dánskem. Čtvrté je s 11 body Slovensko o 2 body před Švédskem, se kterým se utká o poslední postupové místo v odpoledním zápase od 16 hodin a 20 minut. O prvenství v curišské skupině rozhodne večerní duel mezi domácím Švýcarskem a Finskem.
3: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: Na D5 opatrně ve směru na Rozvadov na 1,8 kilometru se srazila dodávka s osobákem. V Praze se řeší větší nehoda na Vrchlického ulici a ve Zlíně pozor na Štefánikově.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Chvíle napětí. Dohráli POD Breaking v 8 hodin a 36 minut, což znamená jediný, že si jdeme zase něco rozdat. Co rozdáváme?
1: Rozdáváme Tři sestry, Brno, sobota, 30. zbrojovka. Yes, mobily do ručky.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Tlačíš?
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
10: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
14: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
15: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
14: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
16: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
0: Rock Radio. V 8 hodin a 39 minut je ta chvíle, kdy přichází udělat radost někomu a tím někdo je dneska Zdeňka ze Zlína. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: Příjemný hlas takhle po ránu, ty jsi nějaká vyspinkaná?
17: Určitě, už od 5 na nohou.
0: Tak ty stáváš jak my, co děláš?
17: Teď momentálně závozníka.
0: Závozníka, ty kráso, co zavážíš?
17: Jela jsem s partnerem do práce.
1: Takže zavážíš partnera, to je dobrá práce.
0: Protože na ní je nejlepší, že je zadarmo, ale z lásky.
17: Určitě.
0: Prosím tě, Zdenko, ty jsi nám psala, že ses přestěhovala z Brna do Zlína a že partner si od té doby z Brna pořád dělá srandu, ale zároveň miluje Tři sestry, takže by byla krásná ironie osudu, kdyby si vzala právě partnera na ten koncert na sestry partnera zrovna do Brna. Je to tak?
17: Určitě, rozhodně.
0: Máš, máš nějaký zlomyslný plán, jak to uděláš, jak mu ty lístky dáš? Poslouchá nás třeba, neposlouchá, ví to?
17: Tuší,
0: výborně. Takže...
17: A nevím, jestli se aj bojí, protože kmeta nám tehda utekla, takže aspoň Tři sestry.
0: Dobře, tak v tom případě, počkej, řekni mi ještě, ty jsi větší faninka sester než on, nebo on je ten velký fanoušek a ty tam jdeš jenom jako z donucení a budeš dělat závozníka na koncert?
17: On je velký fanoušek, ale Tři sestry ráda poslouchám taky. Takže není žádné donucení.
1: No tak to je win-win. Tak si to moc užijte, zapařte, pak nám klidně pošlete nějakou fotečku, jak jste s tou žili.
17: Děkujeme moc, ještě jednou děkuju.
0: Krásný ráno přejeme do Zlína.
17: I vám.
1: Ahoj.
17: Ahoj.
18: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: No a teď už zase muzika. Co tam máme, paní?
1: Dimitri Černobyl.

0: Tohle byly Killers a Somebody Told Me na Rock Rádiu v 8.48. Je úterý 26. května, dneska 40 let slaví album Final Countdown od Europe, ale kromě toho ještě má výročí jedna deska, která příští rok oslaví dokonce 60, a to je naprosto legendární placka Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, což je, že jo, deska od Beatles s takovým tím krásným malovaným obalem, která vyšla 26. května 1967. Zajímavý bylo, že se nahrávala docela nestandardně dlouho v té době na ten 400 kotoučák, že to nahráli prostě za 3 dny, celou desku. Beatles to album dělali celkem 129 dnů ve studiu, takže bylo vlastně relativně drahý. Prodalo se o 32 milionů kopií a když slavilo před 20 lety 40 let, tak Radio 1 v Británii se rozhodlo, že to album přetočí akorát s aktuálníma umělcema, ale na tu starou techniku a dokonce s tím původním zvukovým mistrem, což byl Jeff Emerick, který vlastně to album natáčel. Takže oslovili kapely jako Oasis tehdy, Travis, Kaiser Chiefs nebo třeba Briana Adamse a vlastně celou tu desku nahráli znova na tu původní techniku a pak to na Rádiu 1 pouštěli. Do dneška se ty nahrávky ještě dají online vychytat a najít. Nevím, možná by bylo zajímavé tady někdy něco pustit, teďka na to není úplně čas, ale pokud chcete se na to mrknout, pokud máte rádi starou muziku jako já, nebo ty máš taky ráda starou muziku, nebo jsi starý věci?
1: Máš obecně ráda? Mám ráda starý věci.
0: No, tak
1: starý
0: se můžete...
1: lidi.
0: Tak se můžete pustit tohleto album.
1: Zuzka jsem počural svých. No, něco se zeská vtipná, dáme si radši jako muziku a jdem domů. Marilyn Manson, Sweet Dream. Sladké sny, já si nechám zdát.
0: Jo, dobrou.

0: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku!
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
7: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
10: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Ministr školství Robert Plaga zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a taky technické potíže. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala taky závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Český ministr zahraničí Petr Macinka tento týden na návštěvě Spojených států promluví na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. Sejde se taky s generálním tajemníkem OSN nebo se svými protějšky z Číny, Pákistánu, Azerbajdžánu a Bahrajnu. V Británii padl teplotní rekord pro měsíc květen, když v Londýně teplota vystoupala na 34,8 stupně Celsia. Už neděle přitom byla při současné vlně veder nejteplejším dnem 5. měsíce roku za 79 let. Nejteplejší květnový den své historie zaznamenala taky Francie. Do grandslamového turnaje Roland Garros dnes vstoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou ve francouzské metropoli Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Fruvirtová a Vít Kopřiva.
11: Rock Radio. Počasí.
10: Dneska nás opět čeká slunečné počasí, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty opět o něco výš než včera. 27 až 32 stupňů Celsia.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
11: Rock Radio. Doprava.
10: Na D11 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu, na 16. kilometru se řeší nehoda a bouralo se taky na D1 ve směru na Brno na 248,5 kilometru.
13: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
11: Rock Radio. Rockový dovolené.
14: Tak, Zuzanko, děkujeme za zprávy. Jsem se tě chtěl na něco zeptat, čověče, a úplně jsem to
10: zapomněl. To nevadí. Tak příště.
14: Už včera jsem si jako říkal, jestli tě na to sválně... Jo,
10: no.
14: Že... Jako v rokovým dopolední, že jak se cítíš, jako dobrý to tady je, ne?
10: No, máš to tady fajn,
14: že
10: takový klídeček najednou.
14: Jak člověk jako přeskočí, vej do toho to dopoledne, jo, no. Tady pohodička, tak to je super. Hele, a ještě jsem ti tady pozval kolegu našeho, který ti uvede následující písničku v rokovým dopolední.
15: Mm-hmm. Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače Rockrádia, užívejte dne a poslouchejte v plný palbě.
10: Co? Máš Miro.
14: Tak mu děkujeme a pojďme s ním otevřít rokový dopoledne 3 minuty po 9. hodině. Je tady píseň Lavina.

0: Pink Floydi na Rock Rádiu něco málo po čtvrt na deset. Na našich sociálních sítích už najdete příspěvky z prvního rockinu, který proběhl teď v sobotu v Českých Budějovicích. Spousta z vás tam určitě byla a věřím, že se spousta z vás těší i na pátek 29. května, kdy se uvidíme v Plzni. Samozřejmě tam bude celý tým Rock Rádia, stejně tak jako v Českých Budějovicích. Těším se na vás i já, který vás festákem bude provádět. A vy se můžete těšit samozřejmě na kapely Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Trautenberg a Traktor. No a stejně tak jako do Českých Budějovic pro vás máme 10 lupenů. Ne pro vás 10, ale pro jednoho, pro celou partu, který ji přihlásí. A to na našem e-mailu studio@rokoviradio.cz, kam můžete poslat fotky svojí party, se kterou byste chtěli na Rockin v Plzni vyrazit. No a pokud se stane zázrak a třeba oslníte naši porotu nějakou jedinečnou zajímavou fotkou, tak se stane to, že v rokovým rozjezdu v pátek se dozvíte vaše jméno a 10 lupenů poputuje za vámi. Vy obvoláte celou svoji partu a vyrazíte do Plzně na Rockin. Čas máte do čtvrtka 28. května do 15. hodiny. Tam se to celý uzavře a pak se začne vybírat. Takže posílejte, no a samozřejmě se za námi zastavte 29. května v Plzni na Rockin Town.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my pokračujeme v rokovým dopoledni. Daniel Landa, dáme si Incubus a taky Judas Priest.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

0: shoot, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozit. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní technologie.

0: Posloucháte Rock Radio, rokový dopoledne a tohle byly Lordy, který jsme si dali v 9 hodin a 37 minut. No a pojďme se podívat na náš web rockovýradio.cz, protože tam máme pro vás opět standardně nabídku 3 rokových alb, který jsou v rámci rokovýho referenda k dispozici, co by hlasování. No a vy rozhodujete samozřejmě svým palcem, kterou desku z těch 3 si v sobotu večer od 19 hodin pustíme. A pozor, tentokrát je to nabídka opět kapel, který až tak moc známí nejsou, nebo ne úplně tak profláklí a nabízí alba, který si určitě vaši pozornost zaslouží. Jedná se o kapely Forest Jump, Nartu a Rimortis. Jsou to všechno kapely, které vydali nové desky letošního roku a vy můžete rozhodovat o tom, která z nich, která, jak jsem říkal, v sobotu večer zazní celá v éteru Rock Rádia. A věřím, že mezi posluchači Rock Rádia je spoustu fanoušků těch 3 kapel. Takže se zmobilizujte a podpořte svého favorita, protože tento týden to určitě bude potřebovat. Bude to určitě lítej boj a myslím si, že bude rozhodovat každý hlas až do poslední minuty. V tuhle tu chvíli mají takový mírný náskok, Forest Jump se svojí deskou Zítřek být nemusí. Na druhém místě jsou Rimortis a jejich Pán Skal, no a zatím poslední Nartu a jejich Křižovatky. Takže rozhodněte to, hlasujte, já jsem moc zvědavý, jak to nakonec dopadne, protože mám rád všechny 3 party a všem třem to přeju, ale samozřejmě to záleží na vás, posluchačích Rock Rádia, kterou pošlete do éteru. No a my si dáme za chvíli Nightwish, dáme si Panoptiko nebo taky Aerosmith a taky pro vás máme kulturní tipy, protože se blíží víkend, tak abyste věděli, kde se co bude dít. Počkejte si na to.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? 2 choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
13: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Atención, señoras y señores!
16: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
9: rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Awarashar!
16: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
17: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte Číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
16: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

done. Said you best go on a diet, yeah.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
6: magickou rokovou operu Malý princ.
5: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
6: Ve středu 27. května od 18 hodin.
5: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Sněmovna bude moci nejméně koaliční většinou veto horní komory přehlasovat. Italské Benátky budou zřejmě i nadále vybírat poplatek za vstup do města od turistů. Podle částečných výsledků komunálních voleb totiž zvítězil kandidát na starostu, který chce systém udržet. Benátky vybírají poplatek ve vybraných dnech od turistů, kteří se ve městě neubytují. Čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na mistrovství světa Norsku 1-4. Skupinu tak už nemohou vyhrát. Soupeř je odsunul na třetí místo. Dneska hrají naši s jistým vítězem skupiny Kanadou.
11: Rock Radio. Počasí.
13: Tak se pojďme podívat na dnešní počasí, jak to bude vypadat. Jasno až skoro jasno a denní maxima mezi 27 až 31 stupni Celsia.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: No a ještě jedna informace z našich silnic. Pojďme se podívat do Prostějova, ulice Okružní. Tam počítejte s nehodou cyklisty a na místě je záchranka. Tak pozor na tenhle úsek a projíždějte opatrně, ale jinak se to zdá být čistý. V ostatních místech, kde ladíte Rock Radio na těch hlavních tazích a v těch větších městech. Takže dávejte pozor a v pořádku dojďte. Šťastnou cestu přeju.
10: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
13: Máme 3 minuty po 10. hodině, s vámi je Kamil, já vám přeju hezký úterý 26. května a pojďme se v rokovým dopolední zase posunout dál. Řečí bylo dost, tak je tady muzika. Dáme si Cure, dáme si taky Amarant, mám pro vás i na začátek Dogu, ale hlavně tady zazní i titulní píseň alba, který dneska oslavujeme, a to jsou Europe a The Final Countdown z roku 1986, protože přesně v tento den před 40 lety tohle album vyšlo. A jaký obrovský boom zaznamenalo a co všechno kolem něj bylo, tak to se dozvíte za chvíli. Něco si o něm řekneme a taky vám řeknu informace, které se tomuto albu týkají v rámci podcastu, anebo taky, že si ho večer pustíme celý. Kdy to bude, na to si počkejte, taky všechno nevyžvaním hned. Pojďme teda na tu muziku, teď dostane slovo Izzy a jeho Doga a takový slogan, který používáme v podstatě skoro všichni a myslím si, že někteří i poměrně často. Já se na to. Tak jdeme na Dogu. Hezký rokový dopoledne s Rock Rádiem.

0: Jak se říká, neseme si takový emoční prvky k věcem, který nás třeba formovali v mládí, v dětství, a samozřejmě se to týká i muziky. Rádi posloucháme hudbu, kterou si s něčím můžeme spojit, třeba s něčím prvním a tak dál. A já si vzpomínám, že v době, kdy jsem začal poprvé vnímat hudbu, tak tahle ta píseň zněla z éteru rádií v podstatě skoro furt. A to nebylo jako dnes, že si zapnete 50 rádií a hraje vám tam různá muzika, ale bylo to v době, kdy rádia byly třeba jenom dvě, a tak já jsem třeba celý odpoledne čekal na to, až tahle ta píseň zazní během toho odpoledne, to znamená od 2 do 6, to byl vždycky takový pořad, tak jsem tam čekal s koštětem, byl jsem připravený, že až to začne hrát, tak budu dělat jako, že jsem na koncertě a že tu písničku hraju. Bylo to něco neskutečného. Tak takovýhle vztah já mám k albu The Final Countdown a v podstatě i k titulní písni, která teď dozněla. A k albu, který dneska slaví 40 let od svého vydání. Je to neuvěřitelný, jak to letí, ale já tuhle tu desku, možná i právě díky těm emocím, mám zařazenou mezi, řekněme, top 10 svých nejoblíbenějších alb, které kdy v historii vyšly. Ale já myslím, že tahle deska si to zaslouží, protože na ní jsou tak skvělé písně od A až do Z, že by klidně mohli sformovat další 3 alba, kdyby se vybrali jednotlivě a rozeseli se do dalších 3 desek, co by singly. Protože fakt je to strašně konzistentní a vyrovnaný od začátku do konce. Tahle deska je prostě super a já jsem rád, že si ji dneska můžeme připomenout. A to nejenom prostřednictvím skladeb, který vám hrajeme přes den v éteru, ale i díky tomu, že dneska večer od 9 hodin si ji dáme celou. A vy můžete být u toho. Je to něco, jako byly třeba dřív takový ty poslechovky, kdy se sešlo v klubovně pár lidí a pustila se deska a teď tam bylo cítit to napětí a to souznění, když se to poslouchalo, tak něco podobného vlastně můžete zažít i na Rock Rádiu, protože můžete si to pustit kdykoliv sami. Ale ten pocit, že to posloucháte vy a dalších x tisíc posluchačů najednou, tak to je ten okamžik, který tomu dává punc jedinečnosti. Takže určitě dneska od 9 hodin poslouchejte a pojďte si společně užít tohleto album celý, který jste si třeba už možná dlouho nepustili, přestože ho máte taky mezi oblíbenými. A navíc už během odpoledne se objeví na našich sociálních sítích a streamovacích platformách náš podcast k tomuhle albu, který jsem pro vás připravil, a můžete se o něm dozvědět spoustu zajímavých věcí. No a my pojďme dál. Za chvíli nás čeká Vypsaná fixa, dáme si taky Parkway Drive anebo Deep Purple.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Base in.cz.
2: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Happy Sport!
4: Půjčovna a Service Call.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Taky toužíte po novém bydlení. Úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
12: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
0: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Guns N' Roses a It's So Easy na Rock Rádiu 10 hodin 39 minut a já tady mám pro vás pozvánku na zítřejší dopoledne, respektive na hvězdnou hodinu, kterou standardně vždy můžete očekávat ve středu mezi 9 a 10 hodinou a zítra dorazí hvězdný host Jirka Daron z Prago koncertu a budeme si povídat nejenom o Metal Festu, ale taky o Masters of Rock a samozřejmě třeba i Rockcastle a dalších festivalech a akcích, který nám tahle ta agentura dopřává a který pořádá. Vy na spoustu z nich chodíte, ať už třeba na Crater, Halloweeny a spoustu dalších. Takže bude si o čem povídat, já se na Jirku moc těším, protože je s ním vždycky skvělá povídačka a hlavně nám řekne ty zákulisní špeky, které se týkají třeba jednotlivých kapel. Dodnes určitě spousta z vás si pamatuje a píšete mi to a mluvíme o tom, že vás strašně zaujal rozhovor, kdy jsme se bavili o Five Finger Death Punch, který dorazili na Metal Fest, tuším, že 2 roky zpátky, tak takovýhle věci se pokusím z Jirky samozřejmě taky dostat, ale hlavně se budeme bavit o tom, co nás čeká na nadcházejících festivalech, protože festivalová sezóna už se rozjela a vy určitě dychtíte po informacích, aby to pro vás bylo co nejpohodlnější. Takže pokud se chystáte na Metal Fest, Masters of Rock, Rockcastle nebo další akce, tak určitě zítra poslouchejte mezi 9 a 10 hodinou, dorazí Jirka Daron z Prago koncertu. No a my si jdeme dát další muziku, dáme si Vanastovky, dáme si Disturb nebo Bruce Springsteena a v 11 hodin elektrický oběd.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Radia. Jo.

0: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
1: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
0: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
1: Více na herman.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
6: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
7: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra kultury Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna příštího roku. Klempíř to řekl po jednání koaliční rady. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Zápas má výkop v 18 hodin.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dneska bude jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 27 až 31 stupni Celsia. Tak je jednoduchý to je a věřím, že si konečně ten horkej den by všichni užijeme.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
12: V pohodě to je docela i na silnicích, protože žádný větší komplikace ani nehody hlášený nejsou. Mám tady jenom jednu nehodu, ta se stala v Pardubicích v ulici Teplého. Tam se řeší nehoda osobního auta a nákladního auta. Naštěstí je to bez zranění, ale komplikuje to tam průjezd, tak s ním počítejte. Jinak dobrý, tak jezděte dál opatrně a šťastnou cestu.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
12: Tak já myslím, že jsme na ten horký den čekali hodně dlouho, tak věřím, že se ho spousta z vás užívá, ať už třeba teď sedíte někde na zahrádce, kde zrovna z éteru zní Rock Radio, tak to jsme moc rádi, tak vám přejeme dobrou chuť, anebo třeba se jen tak procházíte, nebo jedete v autě a užíváte si hezkýho slunečního dne. Vždyť jo, jak jsem říkal, čekali jsme na to dlouho a už nás zase straší tím, že bude chladněji. Takže do tohohle krásného počasí startuje i teď 4 minuty po 11. hodině elektrický oběd, který trávíte spolu se mnou, tedy s Kamilem. No a můžete si napsat o něco, co byste chtěli slyšet. Využít můžete našeho Facebooku, kam můžete psát do Messengeru, anebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. Já myslím, že víme všechno, tak se do toho pojďme pustit. A to, co vám zahraju já, tak to je vždy ten první kousek na startovní čáře, první položka dnešního menu, a to budou Bon Jovi. A sahneme hodně do historie a dokonce ještě k písni, která není jejich, ale je naprosto úžasná. A tak trošku přesto, že to byl single na prvním albu z roku 1984, zapadla. A já vám ji právě teď připomenu. She Don't Know Me.

Tak jsme rozjeli dnešní elektrický oběd, tohle byli Bon Jovi, rok 1984 a v osmdesátkách ještě zůstaneme i s dalším přáním, který poslal Bucek. Ten píše, že by chtěl nechat zahrát Wild Child od Wasp všem, co si užívají sluníčko a s pozdravem na Moravu pro kámoše na kolech. No a když se bavíme o Wasp, tak určitě spousta fanoušků ví, že zahrajou na letošním Basin Far Festu a to 25. června, tedy ve čtvrtek, tak se máme na co těšit. No a vy si je teď můžete rád studiově, pokud si je nedáte živě právě na zmíněném festivalu.

Tak tohle byly Smash Mouth, který jsme si dali na Rock Rádiu, samozřejmě v elektrickém obědě na přání, a bylo to přání od Mariky. Další přání je na Slashe a Anastasiu a mám to zahrát do Nivnice, ať se mojemu druhému na tom slunku, tak to mělo být asi drahému možná, ne? Ne druhému, nevím. Hele, nechám to druhému, třeba má dva. Na tom slunku pěkně zvelebuje zahrádka. Do ouška mu zahraje, jak jsem říkal, Anastasiu od Slashe. Tak jsme to vyřídili, ten vzkaz. Nevím, jestli jsem neudělal bordel teďko nějaký, ale prostě jak jsem koupil, tak prodávám. Musíte to psát přesně.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém

0: 33. Na zápase jsme. Under Armour
1: makes you better. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.

0: Krásná pohodovka, která zaplula do dnešního elektrického oběda, Elena Miles, rok 1989 a mega hit Black Velvet. Tak ten jsme si připomněli právě teď na Rock Rádiu, a to díky Hance. A já tady mám další přání, a to je od Ivči a Spol, která píše, že by chtěla Svaz českých bohémů pro celou naši bandu z Lošan a okolí. Užili jsme si super víkend a zdravíme celé rádio. Díky Ivčo, není zač, a jdeme si dát bohnouty.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací prý.

Tak tohle byly Masterplan na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Přání, který chtěla slyšet Monika. Další přání, který je, tak to je od Terezy. Ta píše, že by chtěla nechat zahrát v elektrickém obědě od Kabátu Houby magický pro mého manžela Máťu. Se vzkazem moc se na tebe těším a miluji tě nade vše. Tak, to je krásný vzkaz a hezká písnička. Jdeme si dát Kabáty a Houby magický.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazážitky.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
13: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
16: Rock

ZZ Top na Rock Rádiu v elektrickém obědě a Vláďa, který si napsal o tuhletu kapelu a chtěl jí poslat všem do tohohle krásného letního počasí. Tak super, to se povedlo, mám tady další přání, to je od Andrej, která píše, že by chtěla nechat zahrát něco staršího od Gamma Ray a píše tady pro dědu Páju, ať mu to v práci rychle uteče, od vnuček Adélky a Barunky, díky. Tak sáhneme do roku 1991 a pojďme si dát ty prvotní Gamma Ray na Rock Rádiu.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
7: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. A to kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Senát si dnes v podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. Na shromáždění promluví i prezident Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně poté obdrží symbolické klíče k Senátu. Do French Open dnes vstoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou na pařížském Grand Slamu Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Linda Průvirtová a Vít Kopřiva. Tak držíme palce.
10: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Rock Radio. Doprava.
12: U obce Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov, je nehoda dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody, obešlo se to bez zranění. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
12: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině začíná rockovej voraz s Danem. Já jsem ale dneska nedorazil, jsem před Nuselským mostem, krásně píchl zadní kolo. A zaplať pán Bůh, že už jsem zvyklý, protože už je to po druhý za 3 měsíce, tak jsem měl rezervu, ještě se mi teda u toho zlomila ta tyčka u toho dětského heveruce v základní výbavě, tak jsem to v těch 30 stupních to tam montoval totálně durch, ale za 12 minut jsem to vyměnil, takže možná můžu dělat jednou Ferrari. No a já k tomu pustím perfektní písničku 7 vyměřený čas, ale ještě vám povím jedno tajemství, když kouknete na náš Facebook, mám tam pro vás akci, rozdávám lístky a není to na koncert, ale o tom si pojďme za chvilku. Tak pojďme na to, 7 a vyměřený čas.
10: Rock Radio.

0: To byli Nickelback a jejich Rockstar z roku 2005. A my se budeme podívat do roku 2026, protože do Brna přijíždí MotoGP. No a bude to na autodromu Kredita z Brno o víkendu 19 až 21 června a já mám pro vás dva lístky. Pro jednoho z vás dostane dva lístky, který se tam pojede podívat a uvidí nadupaný mašiny, hezký ženský, nejlepší jezdce světa. Bude to jedinečná show v čele s českým jezdcem Filipem Salačem, protože končí předprodej tuhle neděli, zvýhodněnej na tuhle akci, ale lepší je mít lístky prostě zadara. A jak je dostanete ode mě? Stačí, když se podíváte na Facebook Rokovýho rádia, tam se mrknete, tam ten příspěvek už je a napíšete, koho byste vzali a proč byste tam chtěli jet. A já dneska o půl třetí vyberu jednoho z vás, který pojede do Brna se podívat na tenhle ten víkend. Takže si nic neplánujte, 19. až 21. června, jeden z vás pojede do Brna na MotoGP. A já vám pustím ještě nějakou hudbu k tomu, třeba Metallica, Alice Cooper, Pain, anebo Bastard, jenom pocit.
1: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
8: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
9: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
10: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
9: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
10: Když vysavače,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

0: and he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: A to byla Metallica. Já vám sice na Metalliku lístky nedám, ale si chcete tak něco jiného českého, a to třeba na Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Trantenberg, anebo Traktor. No a kde to bude? Do Plzně na náš Rockin, protože my jsme minulou sobotu jsme odpálili v Českých Budějovicích a teďka pokračujeme v pátek 29. do Plzně, 30. jsme v Jaroměři a já vám dávám na Plzeň lístky, nebude tam chybět celý náš tým, Kamil to tam bude moderovat a budou tam naše holky, hostesky, které budou prodávat naše funglnový rokový trička a já tam pošlu jedno z vás celou partou a jak? Stačí, když se vyfotíte celou partou, no a já mu jednomu z vás dám 10 lístků, abyste tam mohli vzít všechny, svý kámoše, klidně i rodinu. A stačí, když mi to pošlete na studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. No a máte na to čas do čtvrtka 28. do 3 hodin. No a šťastlivce vybereme ráno v rokovém rozjezdu naše duo Dandabel a vy se tam podíváte, protože co, my ještě nejsme starý.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A protože nejsme starý, tak si pustíme k tomu rybičky na festiáky.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
10: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto.štěpánek.cz.

co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
10: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo více než 12,5 tisíce uchazečů. Více než 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Podle posledních dat nabídli čtyřleté a kratší obory pro druhé kolo bezmála 25 tisíc míst. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Sněmovna bude moci nejméně koaliční většinou veto horní komory přehlasovat. Čeští hokejisté dnes zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu. Čeká je souboj s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Friburgu začne ve 20 hodin a 20 minut.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
2: Na D6 na trase Praha Karlovy Vary dávejte pozor, je tam předmět na vozovce a čekejte, půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A je pár minut po 13. hodině, máme první hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. Já připomínám, na Facebooku rozdávám lístky na MotoGP do Brna. Zatím teda bída, je tam necelých 100 komentářů, asi máte hodně peněz, protože ty lístky jsou docela drahý, já dávám 1+1 a je to perfektní zážitek pro lidi, co mají rádi motorky, takovej svátek. A pustíme si nějakou hudbu, třeba Vohnouty, Amorphis, Lenny Kravitz a pak na konci třeba Europe.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

A to byly Europa Carey z roku 1986 z alba The Final Countdown a to dneska zrovna slaví 40 let od vydání. A dneska večer si pustíme celou desku, bude to v 9 večer, takže nalejte rokový rádio a poslechněte si tohle skvělý album. A Kamil o tom už natočil podcast Deska měsíce, takže mrkněte na rokovýradio.cz, dáte tam podcasty Deska měsíce a najdete tam tuhletu desku The Final Countdown. A on vám o tom poví první, poslední i to, co jste nevěděli. A já vám pustím zase nějakou jinou pecku, a to Aleše Brichtu, Dívka s perlami ve vlasech. Tak pojďme na to.

0: stokrát víc. Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

naopak kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: To byl Tom Petty a jeho Learning to Fly z roku 1991. To nám naladilo takovou letní atmosféru, taková pozitivní písnička. A my se půjdeme podívat tady odlítání do Švýcarska, protože tam pokračuje další den mistrovství světa v hokeji.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: A dneska už nám to začalo ve 12:20 zápasy a to Maďarsko-Lotyšsko. Lotyšsko vede 5-0 zatím, je tam druhá třetina, 16. minuta. Norsko hraje s Dánskem taky o 12:20, je tam druhá třetina, 14. minuta, Norové vedou 2-1. A v 16:20 nás čeká Švédsko-Slovensko, Amerika-Rakousko a večer jdeme Češi-Kanada a Švýcaři-Finsko. No, včerejší hokej asi nebudem komentovat, od Norů 1-4, docela průser. A dneska to nebude o moc lepší s tou Kanadou, si myslím. Takže doufám, že zaberou kluci a třeba tu Kanadu porazí, protože my na tu Kanadu poslední dobou umíme a na olympiádě ukázali, že i proti silnému týmu na to máme.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: No a jelikož si kluci hokejisti užili určitě špatnou noc, tak já jim pustím tomu písničku Vytacit, noci jsou zlý.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
10: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Happy Sport!
10: Půjčovna a servis call.
12: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
16: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
17: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
11: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bulkafest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkehol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
18: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Red Hot Chili Peppers. A já dneska naposledy připomínám, rozdávám lístky na MotoGP do Brna a najdete to na našem Facebooku Rokovýho rádia a tam mrkněte, tam je příspěvek o tomhle, jeden lístek a druhý k tomu, abyste nejeli sami, tak se mrkněte, co pro to udělat, protože 19. a 21. června je tahle ta velká cena Brna. A my si pustíme ještě nějaký zprávy a za chvilku nějaká hudba.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve
8: Under Armour makes you better.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
11: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
10: Když fandění, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
13: Slušnej rok.
14: Rock Radio.
13: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
15: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Aplikaci e-doklady si do mobilních telefonů stáhlo už přes 1 000 000 uživatelů. Loni bylo poprvé možné prokázat se e-doklady u voleb. Uživatelé ale měli technické problémy. Aplikace je digitální alternativou k plastovému občanskému průkazu. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1 000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Zápas má výkop v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Kuklová v Praze nehoda dvou osobních aut, je překážka na silnici, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu rokovýho razu s Danem za sebou. Já jsem před chvilkou koukal na kolena a jak jsem si měnil to kolo, jak jsem píchl dneska po cestě, tak mám úplně černý nohy. Takže jestli jsem přijde do zvedení, jaká vypadá bezdomovec. No a teďka v té poslední hodince řekneme si, kdo přijde jako hvězdný host ke Kamiloj a pak někdy po půl druhý dám někomu jeden lístek nebo dva lístky, vlastně jedna plus jedna na MotoGP do Brna. Takže nezapomeňte, mrkněte na ten Facebook, ať tam jdete právě vy. No a my si pustíme Linkin Park, Rainbow, Valda Gang a nebo Black Label Society teď.
0: Rock Radio.

0: To byl Linkin Park. A zítra v 9 ke Kamilovi dorazí pořadatel Metal Festu Master of Rock Jirka Daron. Určitě se dozvíte hodně, co tam vás čeká. Kamil to bude i moderovat pár dní. Já se teda taky chystám na ten Master of Rock a čekají vás kapely jako Halloween, Marilyn Manson, Arch Enemy, budou tam In Flames, Derasmus, Cavalera. Takže máte se na co těšit. Lordi ještě myslím tam budou. Takže bude to výborný. Ráno leďte v 9, Kamil pokecá tady s Jirkou. Oni si znají spolu mezi sebou, takže bude to dobrý pokec. Takže kdo má rád ten metalovej svátek, tak ráno to leďte o 9 s Kamilem. A my si pustíme ještě nějakou hudbu, třeba Offspring, Beast in Black, Kabáty. No a popůl řeknu, kdo dostal lístky na MotoGP do Brna.
1: Léto, slunce, plavky v kick. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
14: Radka Rebroša z Rožnova pod Radoštěm pozná každý. No upřímně, kolik znáte borců, co se oblečou do valašského lidového kroja a usednou nikoliv na koně, ale na skútra a projíždějí se valachama tam a zpět a ze zpět zase tam. Tedy není to pořád, ale tento týden tomu tak bude. Důvodem je tradiční 15. sraz příznivců skútrů všech značek i objemů s názvem Po Valašsku na skútru, který Radek pořádá. A že se jedná o opravdu velkou akci, byť jsou na ní hojně zastoupeny i malé skútry, o tom nejlépe svědčí mezinárodní skladba návštěvníků od Slováku přes Poláky, Italy, Rakušany, Bulhary, Severany, Němce až po tuzemské rajdry, což má logiku, když je to tuzemský sraz. A na co se na Valachách od čtvrtka do neděle těšit? No přeci na všechno, co znáte z každého jiného srazu. Výjížďky, soutěže, koncerty kapel, trial show, drum show, prostě klasika, i když malou výjimku, přeci jen skutražské Valachy mají. Neznám minimotorkářský sraz, kde by krom jiného hrála poctivá cymbálovka. Na druhé straně uznejte, být na Valachách bez cymbálu, to je blbost. Stejně jako kdyby tam nebyl krapíteček bílé ohnivé vody. Ale fakt jen, co by se stonožce do palců vešlo. K tomu valašské frgále, klobásky, žinčica, povolení. Valašsku na skutru je i není obyčejný motorkářský sraz, což nejlépe poznají všichni ti, kteří od tohoto čtvrtka do neděle do Rožnova pod Radoštěm dorazí.
13: Rock Radio Motokeci.
15: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: A to byly Offspring. No, a já už vím, kdo pojede do Brna na MotoGP, kdo si poslechne tenhle skvělej zvuk. Já vám ho pustím, ať si to naladíme. A do Brna jede Martina Urbášková. Martino, máš od nás dva lístky, tak se to užij. Snad budeš šťastná, že se tam podíváš po letech. A já dnes s váma rozloučím, mám poslední 20 minut v korokovýho vorazu, tak vám pustím ještě nějakou hudbu a bude to Alanis Morissette, Journey, anebo Daniel Landa, Ona. Tak se mějte hezky a čau.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na

0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
9: Proficolor.
8: Wow, barva mechanický pomeranč?

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Aplikaci e-doklady si do mobilních telefonů stáhlo už přes 1 000 000 uživatelů. Loni bylo poprvé možné prokázat se e-doklady u voleb. Uživatelé ale měli technické problémy. Aplikace je digitální alternativou k plastovému občanskému průkazu. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1 000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl minister zdravotnictví Vojtěch. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Zápas má výkop v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Pojďme se podívat, jak to dneska vypadá venku. No, co vám budu povídat, vedro a jasno. Teploty momentálně kolem 29 stupňů a večer nám to padne asi na 12. Zítra už se možná nějaké ty mraky objeví, ale nebojte se, žádné deště by být zítra neměly. Maximálně ale velice ojediněle na jihu Moravy a taky na jihu Čech, ale opravdu jen pár kapiček. Teploty zítra kolem 27 stupňů a večer nám to padne asi na 14.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Podíváme se, jak to vypadá na silnicích a dálnicích. Nehoda se stala na Mladoboleslavsku. Dva osobáky jsou v sobě, je to u obce Horní Bousov. Naježdí se tam na silnici 16, taková ta, jak se po ní jede na Sobotku anebo na Boleslav, tak si tam dejte pozor. Na D10 se si válí kusy pneumatiky na vozovce, je to hlavně na 27. kilometru ve směru na Prahu, tak se tomu vyhněte. Na D35 se taky překážka v podobě odstaveného nákladního vozidla. To stojí v pravém pruhu a je to ve 249. kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou. A na D1, tak tam si dejte pozor na plánovanou uzavírku levýho pruhu. Začíná to kolem 214. kilometru ve směru na Prahu.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rokový odpoledne.
2: 15 hodin, 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Kuba i Petr na svých místech a dneska nás čeká zase docela zajímavý odpoledne. Ne už tak plný hokej, jako bylo včera, ale stejně večer hrajem.
3: A je to proto, že jsme včera prohráli, proto to nebude dneska tak plný, takhle to myslíš? Jako,
2: no, nebo? Možná, že možná tím, že možná jsme moc kecali a kvůli tomu jsme prohráli.
3: Že jsme to jako zakřikli, chceš jo, říct. Jo, no tak jo. Pojďme dneska klukům to takhle neskazit a rovnou jdeme od toho. A co kdybychom si místo toho tady do té hlavy místo puků valili nějaký šrouby, co ty na to?
2: Já s tebou souhlasím, rozhodně by nám k tomu mohla pomoct Lucie, která se právě rozjíždí, a pak vás ještě bude čekat Stratovarius, Aerosmith anebo Doki Dog. Pojďte na to.

0: i Dok a jejich roky právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 15 hodin 18 minut k tomu a prosím tě, hele Kubo, já jsem si všimnul minulý úterý, jak kdyby se prostě trošičku jako něco otřáslo, jako kdyby malý zemětřesení
1: bylo. Cítil jsi to, jo?
0: Já jsem to normálně cítil, prostě já jsem zrovna jel v autě a normálně to tak jako se divně cítí zatřáslo, nevíš o tom jako
2: no
0: něco?
2: No tak prosím tě, to je samozřejmě ta nezměrná síla rockové muziky a konkrétně teda thrash metalový, protože v polském Chorzově, tak tam právě hrála skupina Metallica, bylo to před týdnem v úterý 19. května.
0: Jasně.
2: A je to teda asi největší stadionová akce, co prostě v téhle části Polska byla.
0: Jasně.
2: Bylo tam asi 90 tisíc lidí v publiku a dělali tam pódium uprostřed. No ale jako to se jako dělá, ale to, co je na tom zajímavý, že nedaleko od toho města je takzvaný Slezský vědecký park, kde mají různý jako měřidla na právě tyhle ty věci jako zemětřesení. Jasně. A oni normálně zaznamenali seismologickou aktivitu, že se prostě otřásla zem několik prostě kilometrů daleko z toho, jak tam prostě duněla ta muzika, skákali tam lidi a prostě jel se metal, no.
0: Ty bláho, hele, prostě metal hejbe zemí, ti říkám.
2: Jo, přesně, no, tak, no, no, přesně tak. Mě vždycky zajímalo takový to, když se řekne, kdyby se třeba, já nevím, všichni v jednu hodinu a pět minut prostě vyskočíme a co se stane, jestli se nějak vychýlí jako otáčení země nebo ta naše dráha nebo něco takového, no asi nejblíž k tomu jsme právě byli teďka v úterý, minulý úterý, když Metallica pohla zemí, no, společně s 90 tisícema Poláků, jako.
0: Ty bláho.
2: To je fakt skvělý.
0: Tak se zdraví, když se to zase stane příště, ale možná to bude právě na koncertě tady těch dalších kapel, který nás čekají.
2: No 100%, hele, Iron Maiden budou v Hradci, tak jako já doufám, že se to tam taky pořádně otřese, Papa Roach, ty nás čekají za chvilku a Harley, zatím je to dobrý.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
11: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
12: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
13: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
19: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Atención, señoras y señores!
20: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Un, dos, tres!
20: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
20: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Aguarachar!

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Iron Maiden, The Evil Thing That Men Do, tak to je právě ta věc, která teď dohrála na Rock Rádiu. A co kdybychom si aspoň na chvilku pokecali o hokeji, co vy na to?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
2: Hele, tak včera nic moc. No, prostě hold včera nic moc, bylo to těžký. Já teda musím uznat, že jsem to asi 3 minuty před koncem už vypnul, že se na to už tak zas tak moc nedalo koukat. Ale prostě tak jsme to projeli, no. No tak se nedá, nic se nedá dělat.
0: Někde jsem slyšel, že když prohraje česká reprezentace s Norskem, tak pak vyhrajeme zlatou medaili. Jakože někdo to takhle jako spočítal, že se
2: to většinou
0: děje. Ono
2: se to tak asi možná stalo i před 2 lety, ne?
0: Já si nejsem jistý, nemám teďka úplně v hlavě přesně ty statistiky, ale když jsem se v tom začal rejpat, tak mi říkali prej, hele, nekaž mi tu historku pravdou. Takže pojďme radši jako slepě věřit, to je vždycky jako
2: jo,
0: fajn.
2: Jo, to je docela dobrý.
0: Já nevím, je něco pozitivního, co můžeme říct o včerejším zápase s Norskem?
2: Hele, tak třeba bych možná řekl, já nevím, málo jsme byli na trestní lavici.
0: No, a to je ono. No, a to je ono. A na tomhle musíme stavět. Teď nám vlastně stačí, když tohle to přeneseme i na dnešní zápas s Kanadou, plus aspoň 4, 5, možná 10 gólů radši. Jo? A vlastně a nemůžeme prohrát.
2: Nemůžeme,
0: já si myslím,
2: hele,
0: že to je dost jasný, ne?
2: To je neprůstřelná taktika.
0: Na Rock Rádiu jste slyšeli tuhle tu strategii jako první.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
2: A co dál uslyšíte na Rock Rádiu, je naprosto jasný. Čekají vás Rasmus, Pretty Mates anebo Stouni, pojďte na ně.
3: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
4: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? 2 choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. S

0: Pěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
3: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
2: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
5: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
6: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Check Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
5: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yes,
9: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
10: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
11: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
14: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Bývalý poslanec Dominik Feri už opustil teplickou věznici. Okresní soud ho dnes podmíněně propustil. Za znásilnění se odpykal asi 2/3 tříletého trestu. Podle psycholožky jeho osobnost vyrovnaná. Feri ve věznici uklízel kanceláře, měl několik pochval. Žádný kázeňský prohřešek a pracoval nad rámec svých povinností. Cenový strop na pohonné hmoty opět o několik desítek haléřů klesne. Litr benzínu v Česku zítra oproti dnešku zlevní o 28 haléřů na 44 korun a 56 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvíc za 41 korun a 43 haléřů, což je o 29 haléřů méně než dnes. Správa železnic zahájila stavbu trati mezi Pražskou Ruzyní a Kladnem. Půjde o dvojkolejnou elektrizovanou trať. Práce začaly v Hostivici u Prahy. Hotovo by mělo být v roce 2029. A součástí modernizace bude obnova několika železničních stanic, včetně hostivické. Slona, který ve Zlínské zoo usmrtil slonici, čeká stěhování. Kam to bude, to teprve musí rozhodnout evropský koordinátor. A co teď bude se sloním samcem Jackem, říká ředitel zahrady Roman Horský.
15: Jack je oddělený, bude oddělený i po celou tu dobu od našich samic. Budeme dál konzultovat ten osud toho Jacka s TAGem, tedy Advisor Group, což je taková komise asi 25 lidí, odborníků na slony.
14: Vyšlo také najevo, že měl slovní samec Jack problémy už v minulosti a byl pro samice nebezpečný. Proč se tak stalo i ve Zlíně, musí vyzkoumat odborníci. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
12: Rock Radio. Počasí.
16: Naprosto tropický konec května, dneska máme kolem 30 stupňů a mraky skoro vůbec žádný. Přes noc teploty klesnou asi na 12 stupňů, takže to bude poměrně příjemný. Zítra se připravte na to, že bude taky dost teplo, ale už bude trošku víc pod mrakem, hlavně k večeru pak může i pršet, a to na úplném východě České republiky, hlavně Olomoucko a taky Zlínsko. Teploty přes noc, jak jsem říkal, budou 12 stupňů a zítra to bude kolem 27. Vypadá to, že někde třeba na jižní Moravě by to dokonce mohlo být až 31 stupňů.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Rock Radio. Doprava.
5: Dejte si pozor v ulici Odbojářská v Brně, kde se zrazil osobák s cyklistou a na místě akorát záchranka. Je tam docela dost nepříjemná situace. Na D10 na 55. kilometru směrem na Turnov je odstavený nákladák kvůli defektu. Dejte si na to pozor, dělá se tam kolem toho docela kolona. Dva osobáky se taky zrazili na silnici 14 u Třebovic, tam akorát probíhá vyšetřování. No a ještě si dejte pozor na docela dost velkou kolonu v ulici Brněnská ve Znojimě. Tam jsou sobě dva osobáky a zdržet se můžete až 15 minut.
18: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
16: Skoro dvě minuty po 16. hodině, rokový odpoledne, pořád v plný síle, v plný sestavě, Kuba i Petr jsou tady. Dneska nerozdáváme úplně lístky, i když samozřejmě nebudete ochuzený, protože můžete dostat až 10 lístků na jednu takovou skvělou akci, o tom si dneska něco řekneme.
5: No ale taky si hlavně řekneme o tom, co nás bude čekat taky takhle. Máme pro vás jako rádio připravený nějaký věci a potom si budeme tady v té hodině povídat.
16: Hezky to
5: řeknu.
16: Ne, to je dobrý, hele, víc radši neříkej, protože ještě bychom do toho mohli nějak víc jako spadnout. Pojďme radši hrát muziku. Protože přece jenom, hele, Euro Bon Jovi, to je přece něco tak skvělého. Alien and Farm a jejich verze Smooth Criminal, kterou normálně známe od Michaela Jacksona, ale prosím vás, dejte mi někdo pro vás, protože tady já nevím, jestli vydržím v takovémhle vedru.
5: Možná už bys to měl ukončit.
16: Asi jo, vej, dáme si panoptiku.

0: Europe a Rock the Night právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 16 hodin 17 minut k tomu a není to žádnou náhodou, že tady ta pecka právě teďka dohrála, protože je tomu 40 let, co album Final Countdown, ke kterému tady ta písnička Rock the Night byla napsána jako první, vyšlo.
1: To je dneska na den přesně 40 let.
0: Je to na den přesně 40 let.
1: To je neskutečný, normálně 40 let a pořád to takhle strašně kope, co?
0: Strašně jako, to šlape.
1: To je jako dobrý zvuk, dobrý věci, dobře nahraný, dobře napsaný. Já jsem teda koukal, že to natáčeli všude možně. Jo, jako něco natáčeli samozřejmě švédská kapela, tak natáčela ve Stockholmu, jasně. V Curychu ve Švýcarsku natáčeli další části, v Atlantě ve Spojených státech, no a taky v kalifornském Berkeley.
0: Ano, je tak, to tak, ty brďo.
1: Normálně po celém světě. A víš co, jako my o tom víme jako něco. Víme, že tam v podstatě Final Countdown, samozřejmě ta pecka, tato, co dohrála Rock the Night, Kerry nebo Cherokee, ale Kamil o tom ví ještě víc, jo?
0: Kamil o tom ví totiž vždycky nejvíc. A proto byste se mohli podívat na naše stránky rockoviradio.cz, kde v sekci podcasty už na vás čeká nový díl Kamilovy desky měsíce. No a kdybyste si to chtěli ještě podpořit, tak dneska od 9 hodin vám celou tady tu desku zahrajeme tady u nás na Rock Rádiu.
1: Rozhodně pro všechny, co neholdujou hokej a nebo radši nechtějí sledovat, jak to dneska s tou Kanadou dopadne, protože to začíná ve 2020. Možná lepší pustit si tu muziku, protože ta aspoň víme, jak dopadne.
0: To je velká pravda. Teďka už se ale pojďme poslechnout další. Čekají nás Queeni, taky Skap. Já nevím, jestli je to Skap anebo Skapí.
1: Ne, je to Skapé, protože to jsou Španělé. Skapé.
0: Ano, Skapé.
1: Protože to je jako Escape, jako Escape, jako když chtějí utéct.
0: Jo, promiň, ano,
1: takže
0: jistě.
1: Takže Escape.
0: Jistě, takže Escape a taky Olympic nám zpívají jejich pecku jednou.
1: Můj bien.
0: Tak pojďme na to.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.

0: máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
11: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: A právě teďka dojíždí na Rokrádiu 16 hodin a 39 minut k tomu. No ale my vám samozřejmě musíme říct, co se tady zítra hlavně bude dít v 9 ráno.
1: 100%, no pokud nechcete, aby vám někdo hrál rock and roll, tak co takhle metal? Metal by být rozhodně mohl. Já si myslím, že metal, rock a všechny tyhle ty skvělé věci, které se obvykle hrávají ve Vizovicích, tak o tom by nám zítra mohl něco říct Jirka Daron. Co myslíte?
0: Jirka Daron už je tady docela matador rozhovorů u nás na Rokrádiu, už tady byl několikrát. Jak samozřejmě moc dobře všichni víte, je to pořadatel Metal Festu a Masters of Rock, takže rozhodně si myslím, že bude mít co říct. Třeba vím, že minulý rok vyprávěl docela dost zajímavý věci jako ze zákulisí o těch kapelách, tak schválně, co si na zítra připravil.
1: To mě právě vždycky hrozně zajímá, protože samozřejmě všichni známe takový ty oficiální historky, že jo, jako to, co vidíme na pódiu, to, co je v nějaký talk show nebo takhle, ale jak se ta kapela třeba chová v šatně, co všechno potřebuje, aby vůbec mohli hrát, kolik si třeba, já nevím, kdo jak moc rozbořil šatnu třeba a takhle. To všechno možná zítra uslyšíte v 9, takže si to pusťte buď na Rock Radio, anebo potom na našich webovkách Rockví Radio nebo na různých podcastových aplikacích.
0: Na co ale nemusíte čekat už ani chvilku, taky další muzika. Survivor, Incubus anebo Arakaina Dimitri společně a jejich bouřlivá krev už za chvilku.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
10: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já,
15: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
18: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
19: Rock.

0: vás.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Happy Sport!
4: Půjčovna a Service Call.
6: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápase zve
7: Under Armour makes you better.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel už má připravenou kompetenční žalobu. Tu by mohl použít v případě, pokud ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Doufá, že ji potřeba nebude a zároveň zdůraznil, že prezident nemůže být rukojmím vlády. Sněmovna dnes bude moci jednat v případě potřeby opět i v noci. O prodloužení jednacího dne rozhodla hned v úvodu schůze hlasy koalice na návrh vládního tábora kvůli očekávané delší debatě o navrhovaném programu. Opozice se chce zabývat například řešením střetu zájmů premiéra Andreje Babiše i budoucností veřejnoprávních médií. Éra levných balíčků z čínských e-shopů je u konce. Zvedne se totiž paušální celní poplatek a objednávky tak vyjdou dráž. Kdy ke změně dojde, říká ekonom Lukáš Kovanda.
15: Ty celní poplatky vstupují v platnost od letošního 1. července. Třeba zboží, které nyní stojí 100 korun, tak když připočteme daň z přidané hodnoty, tak může stát kvůli celnímu poplatku a nejen jemu 300-400 korun.
14: Cílem tohoto nového pravidla je chránit domácí evropské prodejce před extrémně levnou konkurencí. V kauze pražského autobazaru je přes 200 poškozených. Policie ho aktuálně prověřuje pro podezření z podvodu a z pronevěry. Serveru Odkryto.cz to řekl mluvčí pražské policie. Už dříve policisté na síti X uvedli, že škody předběžně vyčíslili na několik desítek milionů. Případ prověřují od konce dubna, kdy v autobazaru v Hostivaři zajistili desítky aut. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
13: Rock Radio, počasí.
16: Jasno a obloha téměř bez mráčku, jako kdyby jsme byli u moře. To je hudbou dnešního dne. 29 stupňů momentálně venku a večer nám to spadne asi na 12. Zítra už nějaké ty mraky přibydou, dokonce možná spadne i pár kapek v jižních Čechách a na jižní Moravě, ale opravdu jen ojediněle. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 27 stupňů a večer nám to padne asi na 14. A pak už víceméně do konce týdne jenom polojasno, ale v sobotu tady vidím nějaký deště, uvidíme.
17: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Praze dávejte pozor na Veletržní ulici u křižovatky s Kamenickou, tak tam bourali dva osobáky a je to tam teď neprůjezdný, respektive v jednom pruhu neprůjezdný, takže to tam bude určitě se nějakým způsobem hromadit. Nákladák s osobákem do sebe vrazili na D1, tam je to kilometr 268 ve směru na Prahu. V Košťanech u Teplic, tak tam se taky bouralo, je to přímo na kruhovém objezdu na Kamenném pahorku. Na místě dokonce zasahují záchranáři, takže určitě projíždějte velmi opatrně. A v Brně, tak tam se jedná o světelnou křižovatku ulic Milady Horákové a Příkop, kde bourali dvě osobní auta.
17: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
16: 17 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí právě do svojí třetí hodinky. Normálně bych říkal, že lístky máme rozdaný, ale dneska jsme nic nerozdávali, za to ale rozdáváme muziku a dobrý zprávy.
0: Přesně tak, dobrých zpráv si řekneme za chviličku velkou spoustu, ale teď už ta muzika, kterou Peťa slibuje, takže budou Green Day, už se připravíme na prázdniny, holiday budou. Rembrandti, tak ty nám taky zahrajou. Škvor, ty mají trošku pokřivený pohled, ale ještě předtím tady je mladý Van Halen se svýma mamuťákama a ty si to ještě rozmyslej. Rokový odpoledne.

0: Green Day a jejich Holiday právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 17 hodin a 19 minut k tomu, ale zase tady pro vás máme nějaký lístky. Dneska jsme totiž nevorozdávali, ale místo toho tady máme 10 lístků pro jednu rockovou partu, která nám pošle fotku.
1: Už moc dobře víte asi, jak to chodí, prostě pošlete fotku svojí rockový party, až 10 lidí, no protože právě 10 lístků můžete získat na akci, která se jmenuje Rock in Plzeň. Je to takový ten putovní festival, jak je to jediná možnost, jak vidět traktor na život tenhle rok, že jo?
0: Je to tak, společně s traktorama tam v Plzni budou ještě Trautenberg, Horký Žeslíže, Alkehol a Kokot Minit. Jako docela dobrý line-up.
1: Já si myslím, 100%, hele, výborný jednodenní festiák, určitě si to užijete, no a právě tu svoji fotku tý rockový party pošlete do čtvrtečních 18 hodin, jestli se nepletu.
0: Ano, do čtvrtečních 15 hodin.
1: Tak ano, ano, to znamená, jakmile odbyde čtvrtečních 15 hodin tenhle ten týden, tak pak už nemůžete posílat nic, ale do té doby máte ještě spoustu času, pošlete fotku tý rockový party a v pátek se rozvíte, která ta parta to získá.
2: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teďka se ale vrhneme na zase na další muziku. Nightwish, Miroš Majda a jeho letošní novinka Lavina, ale předtím ještě bude Van Halen a Jump.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
5: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já,
8: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
13: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
14: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12.

0: Se tohle byly Nightwish. Wish I Had an Angel, pořádná pecka, právě teď dohrála na Rock Rádiu, 17 hodin a 36 minut, což v podstatě předznamenává jedinou věc, že z rokového odpoledne už nám zbývá něco kolem 24 minut jenom.
1: Je to tak, v těch 24 minutách vám ještě pustíme třeba Cinderella Payne anebo Tři sestry a jejich Sovy v mazutu. Hmm. A my se uslyšíme samozřejmě zase klasicky zítra od 3 do 6 a vysílka v příštích 2 hodinkách. Užijte ještě rok na přání.
0: Užijte si to, už teď můžete psát, za chvíli i volat, kapitán už se blíží do studia, určitě se na vás hrozně těší, stejně tak, jako vy se těšíte na ní, tak se mějte krásně, příjemný poslech a zase zítra. Čus!
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Léto. Slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka Shop Rocku přináší...
9: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
10: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
9: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
10: Když vysavače,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
13: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
14: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
15: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
16: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky.

0: Vánoc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem. Profi voda, s tou se nemusíte
2: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
5: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
5: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Úřady práce budou zřejmě některé sociální příspěvky vyřizovat ještě 2 roky. Zároveň jim budou vydávat i jejich průkazy ZTP a ZTPP. Původně měla agenda přejít už v polovině letošního roku na sociální správu. Nově to bude až k červnu 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO v čele s ministrem práce Alešem Juchelkou. Senát zřejmě schválí odklad digitalizace dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. V tomto případě by byla pevně daná částka 15 000 měsíčně. Doporučil mu to dnes jeho ústavně právní výbor a shodné stanovisko přijal i výbor pro sociální politiku. Horní parlamentní komora jako celek o předloze rozhodne už zítra. Češi objevují kouzlo cestování formou takzvaného slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země, jak potvrzuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
13: Ti lidé mají větší čas na odpočinek, na procházení se městem. Je to zpomalení toho tempa. Na jaře a na podzim většinou jezdí do těch velkých evropských měst a pak do těch cílů, těch velkých poznávacích zájezdů, ať už je to Latinská Amerika, Střední Amerika, Asie nebo Afrika.
12: Populární jsou také ostrovy. Renesanci v této oblasti zažívají třeba Kanárské ostrovy. Mistrovství světa ve fotbale vynese 2x víc než olympiáda. Odhaduje to Mezinárodní fotbalová federace FIFA, podle které by to mohlo být až 227 miliard korun. Bylo by to 2x víc než předloňské letní olympijské hry v Paříži a 1000x víc než první mistrovství v roce 1930. Tolik zprávy, hezký večer.
11: Rock Radio, počasí.
14: A děkujeme ti, Moniko, za zprávy a pojďme se podívat, jak to bude zítra s počasím. Tak podle Českého hydrometeorologického ústavu bude jasno až polojasno, od severu přechodně až oblačno. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky. S malou pravděpodobností dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty čekejte na 31 stupních, na jihu Moravy až 33 stupňů. No a potom se podíváme do 1000 metrů na horách, tam bude kolem 20.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Brusnickém tunelu v Praze očekávejte zdržení a kolonu. Je tam pro poruchu odstavené vozidlo, osobák v levém jízdním pruhu, tak pozor na to. V Klimenské ulici v Praze nehoda dvou osobních aut, taky dejte majzla. A ve Vinohradské ulici v Chomutově nehoda dvou osobních aut se zraněním. Záchranka je na místě. Zdravím bratry a sestry na sever. Ještě jednou Praha, podíváme se do Patočkovy ulice. Tam jsou dvě havarovaná auta, tvoří překážku na vozovce. Tak buďte trpěliví a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, doražte v pořádku.
10: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
14: Námořníci, máme 4 minutky, skoro 4 minutky po 18. hodině a na palubě pirátské lodi Rock Radio vás opět zdraví a vítá vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak tu máme úterý a opět si dáme po 18. hodině váš oblíbený pořad Rock na přání, kde se můžete svobodně hudebně vyřádit i vyjádřit. Tak pojďte do mě, všechny zkazy vyřídím, co tady mám, mám zahraju samozřejmě, stačí mi zavolat do kapitánské kajuty na 7258444424, napsat na Messenger nebo do mailu. Na úvod si dáme samozvaného spasitele světa Bona a jeho irskou partu U2 a jejich Pride in the Name of Love a během týhle 3 a 3/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak to byly U2 a Pride in the Name of Love a přátelé, co si dáme jako první, tak to rozhodl Milan dneska. Známý to saunér, teda v zimních obdobích od Prachatic. No, tak ten říkal, že vzhledem k tomu, že je vedro a že vzhledem k tomu, že slyšel v neděli po dlouhé době Radima Hladíka, si poslech teda reprodukovaně samozřejmě čestého památce, takže by si dal nějaký blue efekty, dneska navíc udělal dobrý skutek a pustil motorkáře, sice tím zastavil skoro celý provoz v celé ulici, ale pustil motorkáře, tak za to si zasloužíš, milý Milane, od blue efektu Blue Effect Street.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Tak, přátelé, to byl krásný svěží závan z Finska, Korpikláni a jejich Aita, což v překladu znamená plot. Možná. Tak, přátelé, tak mi to tady nahlásil náš chytrý překladač. Kdyby to bylo jinak, tak mě určitě opravte. Každopádně, ať jste za plotem nebo před plotem, dáme si další pecku na přání a od tu se tentokrát postaral Lukáš Růžička, který napsal Zdarec kapitáne, prosím o zahrání skladby Radioactive. Bude to pro všechny, co se grillují na tomhle brutálním vedřinci. Díky. No, tak snad z toho radioaktivní úplně nebudem a tuhle tu skladbu tady mám v nabídce třeba od Imagine Dragons, tak si ji pojďme dát.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: dřív, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
5: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
14: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
15: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
14: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
16: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
17: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: Hurá, hurá, to bylo Ozzy Osbourne a Perry Mason, samozřejmě, takže čerta starýho máme za sebou a před sebou máme strýce Prota, o kterého si tady volal Martin, chtěl by slyšet píseň, bude nás slyšet, samozřejmě pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře, pro slušný rockery a rockerky i pro nás do rádia. Ještě tady Franta Roznovský nám psal, ahoj kapitáne, zahraj nám Prota, čistím jahody, tak ať mi to jde líp od ruky, díky Franta. Tak jo, Františku, tak ať ti to jde od ruky a bude nás slyšet.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Tak to byly Kornia vyloženě letní taneční píseň Word Up, kterou jsme poslechli v našem roku na přání na Rock Radio. No pokračujeme samozřejmě dál, jak jinak, jinak to ani nejde, zpátky to nejde v tomhle pořadu. Volal nám Michal, že prej dělají s partou nějakou party, s partou na, u Náchoda, vlastně u, co to, jsem si to tady začmáral, tak oni budou vědět, prostě pařej u bazénu. Já píšu jak doktor, to nebudu já doktorky syn, no to je jedno. Nepřečtu to po sobě prostě. Ale zkrátka pařej u bazénu, u Náchoda, to je důležitý, že tam mají pohodičku. Tak něco pěkného, že by si nechali dát s partou od Beast in Black. No tak já jsem do tohohle počasí vybral pecku Blind and Frozen. Sice to není jako dobrý stav, bejt slepej a zmrzlej, ale zas lepší, než bejt zapařený. Blind and Frozen, sice to není jako dobrý stav, bejt slepej a zmrzlej, ale zas lepší, než bejt zapařený a hluchý, ne?
1: Rock Radio.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.

0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
12: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
16: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
17: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
18: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: Zdánlivě romantická píseň, však faktického rozvodu Every Breath You Take a samozřejmě taky Police s panem Stingem. No a co si dáme ještě dál, tak od Martina Einsteina Krůla, který vymyslel. Zdar kapitáne, zahraj prosím, mám v piči na lehátku od ohorky, jestliže pro všechny, kdo nemají dnes v práci úplně ideální den a taky pro všechny na cestě, ať se v pořádku vrátí domů ke svým rodinám. Díky a zdar. K tomu se naprosto připojuju a než začneme mít všichni v pohodu na tom lehátku, tak přátelé, pojďme si opět vyhlásit, kdo by chtěl píseň na přání přednostně VIP po 19. hodině, nechť vymyslí teď nějaký krásný jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky situaci, ve kterého by chtěl dnes při tomto vedru načapat. No a tady už jsou bratři a horky, že slíže.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, tohle byly perfektní Shane Down, Asking for it, ano, přáli jste si to, říkali jste si o to, tak si dáme na závěr pěkně Wasp, o který se zavolal přímo Martin, ten se taky o to říkal a říkal, že by to nejradši věnoval celý našemu rádiu, že jsme skvělý rádio, děkujeme za pochvalu a podporu, no a všem samozřejmě i rockerům. Tak já jsem vybral Divoký děcko, Wild Child, skladbu z roku 1985 a tady už to fičím.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Kul Radio meddelar. Kära eleven, klockan 7 om ni vill besöka Rockradio, rekommenderar jag att ni läser på programmet Rock on Demand. Tack. Tak dnes jste slyšeli hlášení školního rozhlasu. Milí studenti, je 7 hodin a pokud chcete navštívit Rock Radio, doporučuji vám poslech pořadu Rock na přání. Děkuji. Tak přátelé, to bylo švédsky a tak nějak si to přála Edice Péši, která napsala ahojky, prosím švédskýho koktajícího učitele, co stojí poprvé před žáky a plánující školní výlet třeba do Rock Radia. Tak doufám, že ti to takhle vyhovovalo, Edit, samozřejmě si za toho koktajícího švédského profesora můžeš něco přát. No a my se pustíme do druhé půle našeho roku na přání. Na úvod si dáme klasiku od Metallica Nothing Else Matters a pak už je to Edit jenom na tobě.

0: Nothing Else Matters, nádherná skladba od Metallica, a my si dáme něco na přání od Depeche v naší druhé půlce roku na přání za toho švédského koktejícího kantora, a měli by to být Vohnouti a Svaz českých bohemů, to tady píše Edit, že by jí udělalo dneska výjimečně radost. Tak pojďme slavit šavlí z kvalitního vína právě teď.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: Takhle nějak se to odehrálo v Japonsku tenkrát na Shirojámě. Ta bitva, spojená o tom, podali pravdivé svědectví švédský Sabaton, takhle v písni Shirojáma. No a my se vydáme, a přátelé, do nějaký tý řeky. Psala mi tady Kateřina Ruská, zdravstvujte. Roku zdar, prosím si o písničku od Kokot Minit pro všechny Filipy k svátku a zvlášť pro jednoho s oříškově hnědejma očima, po kterých se mi moc stejská, a taky pro vás a pro nás do práce, když musíme v tom horku do večera makat. Díky, Kačena z Klatov. Zdravíme do Klatov, zdravíme všechny Filipy, zvláště toho jednoho s těma oříškově hnědejma očima. No a dáme si teda na osvěžení od Kokot Minit řeku. Tak, žbluňk a jdeme plavat.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Naplať mi řeku. Go.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
8: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
10: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Poslechli jsme absolutní klasiku AC/DC a Stiff Up Lip v našem, nebo vašem oblíbeném pořadu Rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem na Rock Rádiu, jak jinak. No a co budeme hrát dál? Dovolal se mi kamarád Luboš Vodíčína, který říkal, hele, kluci mi tady dělají v tom vedru skleník, jo. Jo, to je dobrá sebevražda. No a na chatě. Já říkal, hele, já bych ji chtěl nějak odměnit, tak kdyby si mohl pustit třeba od Aleše Brichty pecku Budeme rejdit, oni by byli šťastný. Hele, jasně, kucí, za tohle to dílo, co děláte pro Luboše, si to určitě zasloužíte a po práci legraci, po práci můžete klidně rejdit.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Jeden z Beatlesáků John Lennon a jeho pecka z roku 1980 Woman. Tak taková byla muzika u nás v roku na přání, kterýž to pořad posloucháte na vašem oblíbeném rock rádiu. Tak přátelé, co si dáme dál? Dáme si nějakou zase letní záležitost. Volala nám posluchačka věrná Lucka, která by chtěla nějaký skapečka pro nás do rádia, pro vás všechny posluchače k tanci a poslechu a samozřejmě taky pro svoji milovanou sestru Milušku domů. Plníme, tady je pecka Miss Kolegas. Kamarádi.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Happy Sport!
3: Půjčovna a servis call.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Dobrý den.

0: Jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Koně a pec litium a tu máme jeden smutný vzkaz. Nejsou všechny vzkazy pouze veselé. Tak to prostě v našem roku na přání chodí, vždyť to sami víte. Psal mi Petr Kardoš, čus, dneska jsem pohřbil maminku a chtěl bych jí poslat tam nahoru něco od Valda Gangu. Tak jo, milá Věruš, tvůj syn ti posílá tam nahoru pěknou píseň, ať se ti tam líbí, ať si odpočineš, ať už je ti konečně dobře, tak k tomu, ať ti dopomáhají třeba slavíci z Madridu.
1: Rok na přání. Rock Radio.

to tady, milí námořníci. Bohužel zase nám končí naše oblíbená 120-minutovka roku na přání. A co si dáme na úplný závěr? Na závěr si dáme mistra všech mistrů, Lemmyho Kilmistra. Samozřejmě i s kapelou Motorhead. Voty si volal Pepa a říkal, že by to věnoval všem motorkářům, rybářům a rockerům. A měla by to být konkrétně pecka Ace of Spades. Tak protože já vím, že ochránce všech řidičů a motorkářů je svatý Krištof, nejslavnější rybář je zase svatý Petr, tak se rozžehnáme s provoláním Kolama dolů a Petru vzdar. A s písní Ace of Spades se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a budu se na vás opět těšit zítra, tedy ve středu u středečního speciálu Roku na přání. No a do té doby se mějte a

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Co je? Funguj ty, křápe.
5: Já to musím dneska dodělat.
6: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
7: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Květnový rockový referenda uzavřeme novinkama českých stálic z Rock Rádia Stage. Pod jedničkou startují Forest Jump s deskou Zítřek být nemusí.
1: Ten příběh prožil jsem už na tisíckrát, sednou do starý káry, cestu z polika.
0: Nebo můžete hlas věnovat desce Křižovatky od skupiny Nartu. Do třetice máte na výběr Rimortis s albem Pán Skal.
2: Panoptikum tváří za prodaní.
0: Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Radka Rebroša z Rožnova pod Radoštěm pozná každý. No upřímně, kolik znáte borců, co se oblečou do valašského lidového kroja a usednou nikoliv na koně, ale na skútra a projíždějí se valachama tam a zpět a ze zpět zase tam. Tedy není to pořád, ale tento týden tomu tak bude. Důvodem je tradiční 15. sraz příznivců skútrů všech značek i objemů s názvem Po Valašsku na skútru, který Radek pořádá. A že se jedná o opravdu velkou akci, byť jsou na ní hojně zastoupeny i malé skútry, o tom nejlépe svědčí mezinárodní skladba návštěvníků od Slováku přes Poláky, Italy, Rakušany, Bulhary, Severany, Němce až po tuzemské rajdry, což má logiku, když je to tuzemský sraz. A na co se na Valachách od čtvrtka do neděle těšit? No přeci na všechno, co znáte z každého jiného srazu. Výjížďky, soutěže, koncerty kapel, trial show, drum show, prostě klasika, i když malou výjimku, přeci jen skutražské Valachy mají. Neznám minimotorkářský sraz, kde by krom jiného hrála poctivá cymbálovka. Na druhé straně uznejte, být na Valachách bez cymbálu, to je blbost. Stejně jako kdyby tam nebyl krapíteček bílé ohnivé vody. Ale fakt jen, co by se stonožce do palců vešlo. K tomu valašské frgále, klobásky, žinčica, po Valašsku na skutru je i není obyčejný motorkářský sraz. Což nejlépe poznají všichni ti, kteří od tohoto čtvrtka do neděle do Rožnova pod Radoštěm dorazí.
0: Rock Radio. Motokeci.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: slušná muzika. Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Radio. Rock je slušná muzika.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Hledá se zpěvák na inzerát do naší nudný party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. Potom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
2: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, Garde.
4: Pojď si zahrát.
2: Já to nehraju.
4: Tak jak to, že jsi mu radil?
2: No, radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšeli větší hovadinu.
3: To je napravda.
2: Vody beton plave. Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavně místo Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

nevyužitečné hranice. Jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.